0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Líbilo se ti to?
4: Jsem po tobě celá nažhavená.
3: Tak počkej ještě na večer.
4: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
3: Ráno.
4: No tak vstávej.
3: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
3: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René. No Randy. René.
3: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovi pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 1.

0: 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
3: To nevím.
2: No já přeci, Jirgot, já.
3: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
2: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
3: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
2: Musím fej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
3: Jo, ale v noci.
2: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
3: Víte,
2: rozumíte?
3: Co? Počítejte si do 10, jo?
4: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
2: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
1: Co, kolik to stojí?
2: 9650.
1: No, ty na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
2: Ne, zbyde mě.
1: Jak zbydeš? Jak 9650 máš 9600, no?
2: No, a 50 mě zbyde.
1: No vidíš, ty vyděláš, no.
2: Jo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
2: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
1: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
2: Co ty, tati?
1: Já bych rád, ale mám maminku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
3: No, ale co s tím budeme dělat?
2: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
4: Ne, to je naše vlastní pračka.
3: No, vy nemáte svoji pračku?
2: Ne, nemám.
3: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
2: A jak se v tom pere?
4: Dobře.
3: Můžem se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Profikolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
10: A tomu říkáte hodně?
12: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
13: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
14: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a taky o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovícké katedrály, kterého se mají oba politici účastnit jako klíčníci. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se můžou školy i jednotlivé třídy. Nejsilnější stranou v nedělních komunálních volbách v Dolním Sasku se stala Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce, následovaná sociální demokracií. Informovala o tom veřejnoprávní stanice NDR. Obě strany, které jsou i součástí celoněmecké vlády, přitom oproti volbám v roce 2021 oslabily. Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili 2-0 v Teplicích a vrátili se do čela tabulky o bod před Liberec. Obhájci titulu vyhráli po třetí za sebou a zůstávají posledním neporaženým týmem soutěže.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy a vyskytne se tam i zmenšená oblačnost, ojediněle taky bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia, na severovýchodě do 19 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 se bouralo ve směru na Prahu na 33,5 kilometru. Na D5 se pozor ve směru na Plzeň, tam se řeší nehoda nákladňáku s osobákem na 14,5 kilometru a boural se v Ústí nad Labem na Jateční ulici, kde je teď zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho týdne, plnej hodně práce a hodně budete někde, vám přeje Honza.
7: Anabel.
1: A Zuzka.
6: 2 minuty po 6. v pondělí 14. září, jsme dneska brzo a to jenom proto, že máme novou, no dobře no, starou, no to taky ne, posilu, Anabel se
7: já
6: je zpátky.
7: Já jsem se upálekla, co chtěl vlastně tím říct, jako.
6: Jenom tě vítáme zpátky v práci, jsme rádi, že tu nesprdíme sami.
7: No já jsem se málem lekla, že tady budu smrdět sama bez tebe, protože si nás teda nechal napínat do poslední vteřiny.
6: Já se omlouvám, prosím tě, jednak hodně prší, přátelé, takže jeďte opatrně, i proto, že přede mnou, co jsem jel do práce mezi Kladnem a dálnicí, tak to paní pustila do protisměru a potom záhy do příkopu. Tak
7: jako vážně?
6: Já, jako vážně, naštěstí se auto nepřevrátilo, paní je v pohodě, takže...
7: Takže ty zachraňoval životy po cestě.
6: No úplně ne,
7: ty jsi nevystoupil, ale... ty jsi jel dál,
6: vědě. Přivržíval jsem a vytroubil jsem jí, ne?
7: Co děláš, babu, hudí z té silnice?
6: Bezpečně jsem stáhnul okýnka, ukázal jsem dva fakáče.
7: A takhle to dělají hrdinové, nechce se inspirovat naším Honzíkem, mějte krásné pondělí a na rozjezd si dáme Bon Joviho.
0: Rock Radio.

0: Škorpíci a Rock Believer na Rock Rádiu v 6 hodin a 11 minut. Je pondělí, přátelé, 14. září a víte, co je nejdůležitější vždycky ráno v práci? Kromě toho, že si teda dáš kafe.
1: No samozřejmě rozcvička.
0: Ano! A my tu, přátelé, pro vás jednu takovou máme, takže pokud sedíte v autě, tak samozřejmě nevstávejte, jinak hezky vstaňte, je na čase se protáhnout, pustíme si k tomu hezkou muziku. Mimochodem, ten song se jmenuje 20-minutový kardio pro seniory.
1: Takže pokud jste senior i nesenior, pojďte s námi cvičit. Krok 1, probuďte mozek, zvedněte obě ruce nad hlavu a pořádně se protáhněte. A teď se podívejte doleva, doprava a ještě jednou doleva, jako kdybyste kontrolovali, jestli vás někdo nevidí cvičit, což by byl samozřejmě trapas. Krok číslo 2,
0: klasický
1: ramena.
0: Den ve fitku.
1: Ano, krok ramena. Kroužíme rameny dozadu. 1, 2, 3, 4 a teď dopředu. Výborně, právě jste si odpracovali směnu číslo 1, ale pokračujeme. Kroky ruky, to znamená natáhněte,
0: kroky ruky, jo.
1: To se tak jmenuje, to je krok číslo 3, je to takhle dementně pojmenovaný, to nevadí. Natáhněte ruce před sebe a zatřeste s nima, jako kdybyste právě zjistili, že vám došla vejplata a následně jste zjistili, kolik vám z ní zbylo. Pak tady máme...
0: Pláču ramenama.
1: Ano, krok číslo 4, což je pas, ruce v bok a pomalu otočit doleva, doprava, doleva, doprava. A pokud jste právě někomu v kanclu dali loket, tak si nic do obličeje třeba nebo někam jinam, tak si z toho nic
0: máme
1: nedělejte.
0: Máme to daleko.
1: No a zakončíme to dřepama, jedeme 3 dřepy, dolů, nahoru a ještě jednou.
0: Počkej. Už další nedáme, Ježíši Kriste.
1: Právě jsem chtěla říct, že pokud jste to zvládli, tak gratulujeme a pokud ne, tak musíte začít užívat pravidelně kolagen, protože máte v prdeli klouby.
0: Máte jedno chodítko, prosím vás, nebo aspoň francouzský hola, něco takového se vyhodí po ránu. Dáme si muziku.
1: Ano, další rozcvička zase zítra, máte se na co těšit.
0: Děkujeme tady Olze Šípkový a teď už Tublatanka, pravda, vítězí na Rock Rádiu.

0: Tak jsme zpátky, je 6 hodin 20 minut, dohráli nám Plesíbou jejich hořký konec, ale my tu máme teďka sladký začátek týdne, protože si budeme celý týden rozdávat naprosto zázračný lupeny, který když dáte u takový díry dovnitř, tak vás tam pán pustí a vy se dostanete na v pořadí 18. narozeniny Rock Rádia.
1: Tam budou nějaký díry u vstupu, jo? To jsi neříkal, tak to já tam nejedu.
0: Tam bude díra do vstupu.
1: Já se děr bojím, takže já nejdu.
0: Jak ne? Ty tam musíš být, právě budeš tam ty, budu tam já, bude tam tady Zuzka, bude tam třeba i někdo jiný, nevím, kdo všichni se tam uvidíme, kdo pojede, protože je to ve Zlíně, je to ve sportovní hale Datart, je to v sobotu 7. listopadu, takže ještě za 2 měsíce, jestli dobře počítám. No a my pro vás máme lístky úplně za DAX.
1: Ano, pro jednoho z vás máme 2 lupeny, přátelé, takže pokud chcete být s námi na našich narozeninách, napište si Klasika Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a po 8:30 zvedejte mobil.
0: A pokud byste nechtěli být s námi, ale zajímají vás ty kapely, které máme v naší grafice a můžete si je tam rozluštit, není to úplně složitý. A nebo prostě jenom chcete ušetřit 2x790 korun do konce září, protože tolik stojí naše lístky na e-shopu, tak si napište.
1: Ano, každopádně lístky budeme zdražovat, takže doporučujeme kupovat teď v první vlně, nikoli v potom, protože pak už neušetříte.
0: Ano, pak druhá vlna bude dražší a třetí bude nejdražší, čtvrtá bude u mě na bazoši, tak se pak domluvíme. Za chvíli Nirvana, Lithium.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory?

0: Nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.

0: Nirvana, Lithium, 6 hodin 29 minut a pár vteřin k tomu. Přátelé, jenom krátká kontrola, už jsme měli rozcvičku, tak teď bychom si mohli dát matematickou úlohu. Kolik je 34 plus 9? Plus 5.
1: Přejdeme to, jdeme dál, zprávy.
2: Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu. Rock Radio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes projedná rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří můžou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ministři se budou zabývat i novelou o návykových látkách. Ruský dron na západě Ukrajiny 2 kilometry od hranice s Polskem zasáhl lokomotivu osobního vlaku. Díky včasné výstraze nebyl při náletu nikdo zabit nebo zraněn. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy a ruský dron ho napadl poblíž hraničního přechodu. Hokejisté Pardubic B zvítězili ve 3. kole první ligy nad Chomutovem 3-2 a zůstávají bez ztráty. Kolín zdolal Sokolov 5-4 po samostatných nájezdech, Zlín vyhrál nad Přerovem 4-2 a Třebíc zvítězila taky doma nad Frýdkem Místkem 4-1.
2: Rock Radio, počasí.
3: Aktuálně máme venku zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jenom místy. Během dne budou od severozápady srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů Celsia.
2: Rock Radio, doprava.
3: Na D10 se bouralo u Mladé Boleslavy ve směru na Prahu na 44. kilometru. Ve směru na Prahu pozor taky na D11, tam se řeší nehoda na 25. a 5. kilometru. A na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 14. a 5. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: kulendárium.
1: Nazarek je za námi, kulendárium 6 hodin a 38 minut před námi. Je pondělí 14. září a dneska svůj svátek slaví všechny Radky. Takže Radka, případně Radoslava, má svátek. Tyjo, že bych někoho pomenoval Radoslava místo Radka, to je hezký jméno, jaký starý.
2: A Radek má taky od dneska.
1: Ne, jenom Radka.
2: Jo, jenom Radka. Aha.
1: Radek ne, takže jestli znáš nějakou Radku, tak můžeš, jestli Radka, tak ne.
2: Znám jenom Radka.
1: Taky.
2: Ne, znám i Radku nějakou, ale teď mě žádná ne. Jakože měla jsem jednu spolužačku ze školy, no prostě lidi, se kterýma se nestýkám, takže je to bezpředmětný.
1: Takže vlastně neznám. Tak přejeme všechno nejlepší a pojďme asi rovnou na muzikanty. Dneska tu mám 3 kytaristy a jednoho basáka. 76 let by oslavil britský kytarista Paul Kossoff z kapely Free, autor kytarovýho riffu All Right Now. To je tenhle riff. 77 by oslavil americký kytarista Steve Gaines, spojený s kapelou Lynyrd Skynyrd. A stejných 77 by měl i kytarista Ed King, taky z Lynyrd Skynyrd. To je takovej ten pán, který na začátku Sweet Home Alabama dělá takový to 1, 2, 3.

0: Známá píseň Love Hurts. Takže je to tvoje, gratulujem.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Mně se po tobě tak strašně po tomhle nestejskalo, že nevím. Každopádně děkujeme, bylo to krásný a za chvíli si dáme už normální muziku, budou Trautenbergci a Potužník senior. Já doufám, že si tě někdy Trautenberg třeba pozvou na hostovačku nějaký písničky, to by bylo, aby nebylo.
2: Já se musím s klukama domluvit.
0: To musíte dát, jako tohle prostě ty a Anička na jednom pódiu. Přišel bych.
2: My jsme byli teď na jednom pódiu v sobotu na Rockinu.
0: No jo, ale ty bys tam jako zářila.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr!
7: Kapr, kapr, husa, husa!
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Krůta, krůta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
13: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětirájetour.cz.
14: Bude vejdán.
16: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
19: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
20: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Za 9 minut bude 7 hodin ráno. Zuzko, máš tam něco hezkýho?
2: Poměrně nezvyklý místo k aerobiku si vybrali ženy v domácnosti v thajském městě Pájo. Tanci za zvuku svišné optimistické hudby z přenosného reproduktoru se pravidelně oddávají na hřbitově s krematoriem za zády. Prý je to jako motivuje k tomu, aby se udržovali zdraví a co nejdéle fit, aby to tam jako neskončili brzo moc.
1: Že jako vidí, že ty kolem to už úplně to nedali.
2: Sebou. Oni teda věří na druhý životy, že jo? Že
3: a
2: jako
3: co, že tam chodí dělat?
2: Cvičit aerobik.
1: Cvičit aerobik.
3: Cvičit aerobik.
1: Něco, co děláš ty v hotelu, akorát tam nejsou mrtví.
3: Aha, no vidíš to. To je docela zajímavý. Takže bych si dneska šla zahopsat tady k nám na čtyřku, tam je takový velký hřbitov.
2: Je to takový veřejný prostranství, asi můžeš jako si vzít švihadlo a normálně poskakovat.
1: Jako jestli chcete nějaký dobrý cvičení, já doporučuji Olšany, ty jsou obrovský, tam když dáš čtyři kolečka, tak se spotíš jak svině a možná si tam na to pátý i lehneš. Hroby tam ještě určitě mají nějaký.
3: To je pravda, že to je velký, je docela. No.
1: Příjemný, je tam klid, moc lidí tam není. Jenom
3: tak
1: ty.
3: Je to rozhodně zajímavá motivace, jak říkala Zuzka, neskončit v tom penále příliš brzy.
2: Tak to půjdeme nakrokovat.
1: Jo, na dneska. Ty Olšany?
2: Ano.
3: Ježiš, jdete, jo. Já nemám čas dneska, nezlobte se.
2: Dobrý, jo.
1: Co máš dneska?
3: No, důvodem vzdat své poškrábané auto a tak.
1: Ty jsi poškrábala auto?
3: No, dvakrát.
1: Jo, takže ten, co to poškrábal, tak už je mrtvej, nebo?
3: Já jsem narazila.
1: Opravdu se udělala ty?
3: No, omylem, no.
1: Neříkej,
2: to si neproplatí teďka.
3: Jestli nás poslouchají z pojišťovny, tak stalo se mi to na parkovišti.
0: Rock Radio.
1: Takže radši jdeme na muziku. Urge Overkill.

0: Bruce Dickinson na Rock Radio minutku před 7 hodinou. Devil on a Hog. Dnešní a první hodinka už je za námi, další nás čeká krátce po 7, čekají nás taky zprávy se Zuzkou a takový ty normální věci připomeneme, co tenhle týden rozdáváme a taky vám popřejeme hezký ráno.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
3: A to je puch.
4: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
6: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchy.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
13: Zprávy. Hezké ráno, máme krátce po 7, jsou tu další zprávy. Debaty, workshopy, výstavy, setkání a další akce zaměřené na témata od energetiky, zemědělství, ekologie nebo staveb přes rozvoj měst až po zdraví a společenskou odolnost nabídne v Praze ode dneška první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Jeho součástí bude i mezinárodní summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Trump podle agentury Reuters také prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý Grand Slamový titul.
14: Rock Radio. Počasí.
13: Aktuálně máme venku převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. V severozápadní polovině Čech čekáme srážky jen místy, během dne ale budou od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia, na severovýchodě většinou od 16 do 19 stupňů.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Rock Radio. Doprava.
13: Na D11 se řeší dvě nehody ve směru na Hradec Králové, se bouralo na 61,5 kilometru, ve směru na Prahu se bouralo na 25. Na D10 se bouralo taky ve směru na Prahu na 44. kilometru a na D5 se řeší nehoda ve směru na Plzeň, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh na 14,5 kilometru.
16: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať se dáte nějakou pěknou, hezkou ranní rozcvičku, vám přeje Honza,
19: Anabel
13: a Zuzka.
0: 7:04 v pondělí 14. září. Přátelé, celý tenhle ten týden a hlavně i dneska vám rozdáváme dva lupeny na 18. narozeniny Rock Rádia.
19: Ano, konají se ve Zlíně 7. listopadu v hale Data. Je to 7.
0: Ano.
19: Jo, dobrý, řekla jsem to dobře, jsem se zapamatovala všem.
0: No, vidíš to hned na poprvé, vidět, že jsi odpočatá po té francouzské dovolené.
19: Jo, to jsem odpočatá, že bych potřeba tak měsíc další dovolený, ale každopádně datum jsem si překvapivě zapamatovala. Přátelé, máme tu dva lístky, napište si o ně, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
0: A teď už Proteus bude nás slyšet.
16: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Je 7 hodin 11 minut, pondělí 14. září a dneska slavíme Den střízlivosti. Zuzko, to je pro tebe, i když teda v pondělí je docela divný, že po nás někdo chce, aby jsme byli v práci střízliví. Potom jeden prožij kreativní den, to si dám zase dneska já v Zuzce s dětma. Ale hlavně jeden pojď si prohodit práci se svým šéfem, který mě teda zaujal nejvíc, akorát nevím, jak to uděláme.
2: Aha, jakože si půjdu sednout tam vedle do kanceláře a nebudu dělat nic.
1: No, že bychom si udělali kavčo.
2: Tak to zní dobře.
1: Vememe si ukulele, dáme si tady se Zuzkou poradu, to musíme.
2: Mhm. Nějaký osobní asistentky přizvete a tak.
1: Hele, člověče, normálně to není možný, začínáme mluvit o šéfovi a on mi volá.
2: Aj, asi nás
1: poslouchá. Mám mu to vzít.
2: Vem mu to.
1: Počkej. Halo. Počkej, halo, slyšíme se.
3: Halo.
4: Teď řekne něco nevhodného.
1: Jseš v éteru, ahoj.
3: Jsem v éteru. Počkáš, uděláš něco pořádně.
1: Tak my ti přejeme dobré ráno, já ti za chvíli zavolám, jo?
3: Zavolej mi za chvíli, tak zatím, tak čau.
1: Čau.
2: Zněl docela nepříjemně, to nebude dobrý, ten hovor ti nezávidím, já počkej, mě nevolá, tak dobrý, tak to je nepříjemné.
1: Ale tohle nebylo dohodnutý.
2: Ne.
1: Že ne?
2: Nebylo. Podle mě nás poslouchá po cestě a věděl, že budeme mít prdel, tak to radši.
1: Tak Martina zdravíme.
2: Zdravíme, Martin.
1: A budeme pokračovat v další muzice.
0: Rock Radio.
1: Pet Sematary a Ramones.

Rádio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: Umf a Augen auf na Rock Rádiu v 7 hodin a 19 minut k tomu. Já si myslím, že jsme tady dostatečně neoslavili jednu úžasnou a důležitou událost dnešního dne, takže ji budeme slavit teď.
1: No a co to je?
0: Znáš tu písničku?
2: Oh, víš, že ty...
0: Že ty mono neplý, nebo
1: co tam? Neplý.
0: Já jsem jenom ještě jednou tě chtěl tady krásně přivítat po 14 dnech tvé úžasné dovolené ve Francii, kde si do sebe nafutrovala asi tak milion croissantů, počítám.
1: Ano, teďka už každý den chodím do fitka, abych to se všechno vyběhala, aby si o mě neskládal z prosto národní písně.
0: Tak trošku jsem se trefil, co si budem. A jenom mi řekni, jestli jsi odpočinula takhle, když máme pondělí, je začátek pracovního týdne, všichni už teďka usínáme a chceme domů.
1: Já usínám dvakrát víc než vy, já se to ještě zpamatovávám. Ujela jsem 3600 kilometrů v autě.
0: 3600?
1: Jo.
0: Ale nejeli jste to na jeden zátah tam a na jeden zpátky, ne, že ne, neměli jste nějaký zastávky?
1: My jsme jeli jako road trip, ale jakože každý den tam prostě někde přejíždíš, jezdíš na výlety, tohle, takže jsem to počítala a cca to bylo 3600 kilometrů.
0: Samozřejmě.
1: No a s dvouma dětma, že jo, je to samozřejmě odpočinek.
0: Ty máš děti?
1: No já ne, ale moje sestra jo a máma se o ně stará, takže jsme jeli s mýma neteřema a přiznám se, že teda dovolená s dětma je na to si vzít pak ještě následnou dovolenou, aby se z toho zpamatoval. No.
0: Slyšeli jsme tě v pátek po ránu, že to bylo dobrý.
1: Jo, to jsem byla velmi fresh a pak to na mě ještě padlo cestou z Rokinu, kdy jsem se několikrát probudila na dálnici v autě ve 150, říkám, je, já řídím.
0: Je, dobré ráno, tak to je taky pěkný. No a nějaký speciální zážitek z té Francie máš, který bys tady mohla jako... Rychlej já, teda už jenom.
1: No tak já přemýšlím, ty jsi mi na to dodal bez prostor se připravit, kdybych mi no, řekl před vstupem.
0: Dobře, tak se zeptáme znova.
1: Dobře,
0: za chvíli,
1: tak jo.
0: Tak dobře, za chvíli si dáme Crayson, kde se zpívá vzdálená, protože Anabel byla daleko ve Francii a pak se na to ještě zeptáme.
3: Trenírkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
5: Co je? Fungujte, křápe.
6: Já to musím dneska dodělat.
5: Kliknul vám kompresor.

0: Přijďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Kráva, kráva, kapr, kapr!
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Graysonu vzdálená odplula do dálek a z dálek přichází Zuzka a přesně v půl osmí na Rock Radio si dá další zprávy.
1: 18, ale my na sebe po osmnáctinách Rock Radia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Radia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Vláda dnes projedná rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří můžou provádět očkování lidí starších 18 let. Týkat by se mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Ruský dron na západě Ukrajiny 2 kilometry od hranic s Polskem zasáhl lokomotivu osobního vlaku. Díky včasné výstraze nebyl při náletu nikdo zabit nebo zraněn. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy a ruský dron ho napadl poblíž hraničního přechodu. Hokejisté Pardubic B zvítězili v kole první ligy nad Chomutovem 3-2 a zůstávají bez ztráty. Kolín zdolal Sokolov 5-4 po samostatných nájezdech, Zlín vyhrál nad Přerovem 4-2 a Třebíč zvítězila taky doma nad Frýdkem Místkem 4-1.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Dopoledne bude převážně zataženo na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Na D10 opatrně ve směru na Mladou Boleslav se řeší nehoda na 10. kilometru, na D2 narazil auto do svodidel ve směru do Brna na 11. kilometru, na D11 se bouralo ve směru na Prahu na 61. a 5. kilometru a nehoda se řeší taky na D6 ve směru na Karlovy Vary na 130. kilometru.
1: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. A my pojďme do Minnesoty. Tam odsud je kapela Soul Asylum, Runaway Train.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock, chci být kámen v 7 hodin a 40 minut k tomu. My jsme slíbili před chvílí něco, tak konáme, hele. Tak, naladíme si náladičku. Ty se s Miláčku Anabel vrátila z Francie. A mě zajímá, jestli máš teda nějaký hezký zážitek, jestli si třeba potkala nějaký, já nevím, zajímavý lidi.
1: Zajímavých lidí bylo spousta, ty samozřejmě narážíš na historku, já jsem Honzovi, já jsem si tam tak jako pohodička, jsem si točila krásný videa na pláži, jak jsem sexy v plavkách, jak mi to sluší a najednou slyším takový divný jako zvuky a vidím takovýho prapodivnýho pána, on byl teda jako, jak to říct slušně, trošku...
0: No nebyl úplně bystrej.
1: Zanedbanej.
0: Byl hodnej.
1: No a šel se tam vymočit prostě asi 2 metry ode mě tam nějakým kamenům, tak pan vytáh pindoura. A u toho si stáhnul kaloty, takže mu byla vidět celá zadnice. Takže to byl velký zážitek. A pak se tam tak jako bezelstně plácal ve vlnách, kdy mu opět sjížděly ty trenýrky až někam ke kolenům. Takže to jsem nějaký odpolední krásný zážitek, kdy tam tady tenhle ten nepříliš, jak to říct, bohem obdařený silnou mentalitou pán se plachtil ve vlnách, bylo to docela srandovní, no.
0: Mně přijde dobrý, že jsem se tě zeptal tady před chvílí mimo éter, jestli teda máš nějakou historku, a ty říkáš, já vůbec nevím, tam se nic jako nedělo, všechno bylo normální, jenom tohle, takže to je jediný, co jsi převezla ze 14 dní dovolený ve Francii.
1: Že jsem viděla mentála ve vodě, jupi! Ne, samozřejmě zážitku bylo spoustu, ale takových jako, víš co, že nikomu budu vykládat ve všech městech, ve kterých jsem byla, nebo že jsem byla na Mosa Michela.
0: To je samozřejmě nuda.
1: To nikoho nezajímá, ne. Takže tohle mi přišlo takový, že bych vypíchla jako vtipnou historku, jinak to bylo všecko krásný, ochutnala jsem humří tortelíny a bylo to hnusný jako svině, to bych chtěla zdůraznit.
0: A drahý určitě.
1: A drahý, hnusný, ale za to drahý, ještě, že to máma dojedla.
0: No. Francie je drahá strašně.
1: Jo, říkám, kdyby to neplatila moje maminka, tak jsem dorazila ve spodním prádle stopem, takže naštěstí všechno dobře proběhlo.
0: Řeknu ti na závěr takovou smutnou zprávu.
1: Ano.
0: I ten týpek, co ho potkala na moři, vydělává víc než ty.
1: To stoprocentně.
2: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
3: Od Zemana?
2: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
3: Uzené ramínko, 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko, 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
2: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
4: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
12: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
15: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Say Just Words, říkají jenom slova na Rock Radio od Paradise Lost. Máme 7 minut do 8 hodiny. Anabel, já se tě zeptám na krátkou stručnou otázku. Byli ve Francii nějaký motorkáři, který jste třeba potkali i čelně?
1: Jednou jsme potkali, nikoli v čelně naštěstí, ale tváří v tvář, prosím tě, ptal se nás, kde je podomní výprodej.
0: A to je všechno.
1: No, nakonec jsme tam jeli díky němu. Takže jsme viděli bretaňský dobovní výprodej, takový to, jak si vyložíš všechno ze sklepa, co nechceš doma a jdeš s tím před barák to prodávat.
0: Hezký.
1: No.
0: Koupila jsi něco?
1: Já ne, ale maminka si tam koupila krásný jakoý obraz, ve kterém jsou nějaký mušle, lana, takový námořnický mini lodičky.
0: Námořnický lana, výborně.
1: Takový 3D obraz, no jako malý, jako miniatura.
0: Lanka.
1: Takový lanečka.
0: No tak slyšeli jste, přátelé, podobní výprodej, co vyndali ze sklepa, tak my teďka pojdeme vyndat ze sklepa Marcela.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Každé lidské konání se vyznačuje specifickými slovními spojeními. U motorkářů je tou nejznámější spojeninou kolama dolů. Druhé nejčastější spojení je věta, která se zvláště z jara objevuje na všech motorkářských fórech. Zní, nemá někdo na půjčení originální vejfuk na značku, si doplňte dle potřeby. Tahle věta je většinou neklamné znamení, že majitel motocyklu musí na STKčko, kde by s nějakým laďákem rozhodně neprošel. Pokud dorazíte tento víkend 19. září na STKčko do Lednice, můžete být v klidu. Bude se tam totiž hlavně slavit 30 let od vzniku lednického STKčka a to už chce pořádné hosty. Mezi gratulanty budou patřit Adam a Patrik Pešlovic. Jejich show bude tentokrát okořeněna i speciálními triky na Harley. Že policisté nejsou jen tvrdáci, ale i slušné baletky, vás přesvědčí vystoupení jízdní jednotky policie České republiky. K vidění bude i dakarský speciál Adama Pešla nebo závodní automobil, slyšíte správně, automobil značky KTM českého týmu RTR Projects. A jak trnitá je cesta do vysněného seriálu MotoGP povypráví Viktor Čech. Vyzkoušet budete moci i své znalosti u Besipu nebo ožralý brejle u stánku městské policie, tak přijďte tuto sobotu do Lednice na STK bez obav, že neprojdete. Tentokrát se totiž bude slavit, program je pro všechny od 0 do 99 let. Startujeme 10 ráno.
2: Rock Radio Motokeci.

0: John Jett and the Blackhearts, I love rock and roll, miluju rock and roll, rockovou muziku, cokoliv jenom chcete. Za necelý dvě minutky bude 8 hodin ráno, tak doufám, že si užíváte hezký pondělí s Rockrádiem. Za chvíli budeme pokračovat, Zuzka, zprávy, nějaký povídání a spousta další slušné muziky, tak zůstaňte s námi.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Vraňany nabízejí.
7: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
13: Zprávy. Hezké pondělní ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel bude dnes podvečer jednat na Pražském hradě o zahraniční politice, aktuálních tématech a taky o své účasti na valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovícké katedrály, kterého se mají oba politici účastnit jako klíčníci. Začíná 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se můžou školy i jednotlivé třídy. Nejsilnější stranou v nedělních komunálních volbách v Dolním Sasku se stala Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce, následovaná sociální demokracií. Informovala o tom veřejnoprávní stanice NDR. Obě strany, které jsou i součástí celoněmecké vlády, přitom oproti volbám v roce 2021 oslabily. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou.
14: Rock Radio. Počasí.
13: Aktuálně máme venku převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, tam naměříme většinou maxima kolem 16 až 19 stupňů.
15: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
14: Rock Radio. Doprava.
13: Na D2 opatrně ve směru na Brno narazilo tam auto do svodidel na 11. kilometru. Na D10 se bouralo ve směru na Mladou Boleslav na 10. kilometru a v Praze si dejte pozor na Kbelské, tam je kvůli nehodě teď neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať vám nikdo nepoblije vaše korunovační klenoty, vám přeje Honza,
16: Anabel
13: a Zuzka.
0: 8:04, 14. září v pondělí. Přátelé, už za půl hodinky budeme znát prvního šťastlivce, kterýmu darujeme, samozřejmě úplně zadarmo, dva lístky na naše 18. narozeniny Rock Rádia.
16: Přesně tak, pokud chcete slavit s námi, napište si o ně a my je někomu z vás rozdáme.
0: Budou 7. listopadu, je to sobota a budou ve Zlíně ve sportovní hale Datart.
16: Ano, pojďte se poveselit s námi a teď už si dáme nějakou muziku. Aleš Brichta, co tam je? Jo, zemřít je nepovinný.
0: Nechceš koupit brýle?
16: Jako měla bych si už ty čočky trošku zesílit, no je to špatný.
0: Zatím jedinou čočku, kterou tady jako máme, dostávám já.

0: Lemonheads a Mrs. Robinson na Rock Rádiu 12 minut po 8. Máme pondělí 14. září, pojďme mrknout na něco zase z rokový historie. Děda bude dneska vzpomínat na kapelu Megadeth. Co to tady mluví? Co to je? Kdo to byl?
1: Nic, to byla Zuzka.
0: Krtek, Zuzko? Tak doufám, že tohle bude nějaký problém, který si spolu vy dvě potom vyřídíte někde v ringu.
1: Pojďme do ringu, přesně i v bizmu do kleše. Zuzko, pojďme. Sám rozbít držky v báně.
0: Dobře, rychlá zajímavost, která nebude vtipná, tak jak tohle. Kapela Megadeth vydala v roce 2004, 14. září, album, který se jmenovalo The System Has Failed, systém zkolaboval. Ale zajímavý je na tom to, že kapela dva roky předtím se v podstatě rozpadla, skončila a Dave Mustaine, šéf kapely, si chtěl nahrát solový album. Takže si tam nazval muzikanty, který s kapelou vlastně neměli nic společného, třeba takový Vinnie Colaiuta, legendární bubeník, který hrál třeba se Stingem a s tímhletým stylem neměl úplně tolik společného. No a nahráli desku a když ji potom chtěli vydat, tak zjistili, že ji vlastně pod Daveovým jménem vydat nemůžou, protože ještě jako Megadeth mají nějaký závazky, co se týče vydávání desek s vydavatelstvím a nakonec to teda musel Dave přejmenovat a vydat to jako novou desku Megadeth. Přitom v té době se třeba o název kapely a nějaký další práva soudil se svým basákem Dave Ellefson, ty měli nějaký spor spolu a další část kapely, ta už tam nefigurovala vůbec, ty kluci úplně skončili. A ještě k tomu musel Dave kvůli vydavatelství vyjet na tour a aby vyjel na tour, tak mu zase muzikanti, kteří nahrávali desku, řekli, že na tour nepojedou, že to jenom nahráli a pak, že mají jiný biznis, takže musel postavit ještě jinou kapelu, aby nakonec vyjel hrát. Dneska to máme tak jednoduchý, protože si můžeš něco nahrát v garáži, nahraješ si to na Spotify sama, zapíšeš to na osu a jsi vyřešená.
1: To bylo tak strašně dlouhý a nudný, že vůbec nevím, o čem jsi mluvil, ale děkujeme za krásnou hudební zprávu a určitě si z toho naši posluchači vzali maximum. Zuzi, víš, o čem mluvil?
0: No já jsem, hele.
1: Podle jejího zmateného výrazu.
0: Díky.
2: Myslím, že tam zazněl Dave Mustaine.
1: Jo, jo, jo, tak zhruba tam někde jsem přestala poslouchat, ale děkujeme Honzíku, krásná hudební zpráva.
0: Není zač, splnil jsem svoji povinnost mluvit o hudbě. Rock Radio. No a teď už jdeme na Europe, dáme si Cherokee.

0: Sabatoni a Bismarck na Rock Rádiu v 23 minut po 8 hodině. Přátelé, letos je nám 18 let, tedy jako myslím Rock Rádiu. My tady dohromady, když počítáme svoje věky, tak je nám asi 350,
1: zhruba.
0: Ale zhruba tak nějak. Z toho minimálně polovinu věku mám já. Ale Rock Rádiu je 18 let a budeme to slavit.
1: Ano, je plnoletý, takže si můžete vožrat hubu.
0: Jo.
1: A my taky.
0: Jubu. Jo.
1: Konečně
0: my tady všichni nealkoholici, který ani nefetujeme, si konečně vyhodíme z kopítka, a to 7. listopadu ve sportovní hale Datard ve Zlíně.
1: Přesně tak, bude to velká veselice, můžete se těšit na 3 kapely. Jedna z nich bude velmi exkluzivní v tom, že nesmím říct proč, ale vy si můžete zkusit tipnout, jaké kapely u nás budou hrát, protože z grafiky našich narozenin je to poměrně snadno čitelné.
0: No a protože to jsou narozeniny Rock Rádia, tak tam samozřejmě uvidíte spoustu známých ksichtů, který v éteru vlastně jenom slyšíte a vlastně ani třeba nevíte, jak vypadají. K tomu tam budou slušní rockerky, křest kalendářů a ještě potom jedno překvapení. Takže určitě doražte, lístky seženete na webu rockoveradio.cz momentálně za 790 káblí.
1: Tak ty bys to prodával hodně lacino za 79 korun, ten míň jak kafe tady v Mekáči, to je dobrý.
0: 790 samozřejmě, a potom bacha, lístky budou zdražovat v říjnu o kilo a v listopadu o další kilo.
1: Takže to bude pak už docela drahý, takže si to kupte, dokud je to levný.
0: Dokud je to levný. No a nebo můžete zkusit štěstí a napsat nám, ještě máte asi 6 minut na to, abyste nám mohli psát, protože dneska první 2 lístky na naše narozky do Zlína budeme rozdávat. Takže držíme palce.
1: Jo, měl jsem ještě něco říct.
0: No, ne, už můžeš jít, v pohodě.
1: Tak já jdu.
0: Já si dám tady dogu, jestli můžu, za chvíli.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
6: Gap. Individual style for every generation.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
9: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
12: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
13: Luboši, ty ho nevyhoď, nic ti neuděláš. kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Vše pro bagr,
15: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
14: Vše pro

0: Route 66 od Dogy na Rock Rádiu, 3 minuty po 7:30.
1: Ano, já cítím opocené legíny a to znamená jediný, dáme si šport.
0: Já se sundám.
1: Dobře.
2: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Sport.
3: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji pro 8 nejlepších závodnic sezóny, 2 domácí soupeřky a v rozhodujícím souboji Němku Bauerovou. Hokejisté Pardubic B zvítězili ve 3. kole první ligy nad Chomutovem 3-2 a zůstávají bez ztráty. Kolín zdolal Sokolov 5-4 po samostatných nájezdech, Zlín vyhrál nad Přerovem 4-2 a Třebíč zvítězila taky doma nad Frýdkem Místkem 4-1. Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili 2-0 v Teplicích a vrátili se do čela tabulky o bod před Liberec. Obhájci titulu vyhráli po 3. za sebou a zůstávají posledním neporaženým týmem soutěže.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 nabouralo auto do svodidel ve směru na Brno na 168. kilometru. Na pražském okruhu se řeší nehoda na exitu číslo 26 směr D7. Písku se bouralo na Budějovické ulici a v Českých Budějovicích na Husově třídě.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky, sport za námi, jdeme zpátky k muzice. Nightwish, Over the Hills and Far Away.

0: Přesně takhle znějí Nightwish, Over the Hills and Far Away a Vlčí vítí v 8 hodin a 39 minut na Rock Radio. To je takový to? No dobře, ne. Přátelé.
1: Bo trošku jinak, ne?
0: Jo, jo.
1: No, nevadí.
0: Je na čase si při pondělku rozdat první dva lupeny na 18. narozeniny Rock Radia.
1: Mám něco říkat.
0: No, přijela si dneska při pondělku, řekni něco štěstkýho.
1: No tak dobře, tak mobily do ručky.
0: Dík.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
4: Od Zemana?
3: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
4: Uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
3: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
5: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
6: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
5: Zadarmo?
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: Rok.
0: Je 8 hodin a 44 minut, jsme zpátky v éteru a někam na cesty. Zdravíme právě teď Romana z Radslavic. Romane, dobrý ráno přejeme.
15: Nazdar, nazdar.
1: Dobré ráno.
0: My tě zdravíme. Ty jsi nás
15: ahoj.
0: Oslovil nazdar čuňáci, takže my tě samozřejmě zdravíme zpátky.
15: Jasný.
0: Kam jedeš?
15: Tady do Německa.
0: Do Německa? Co v Německu?
15: Kamion.
0: Jo, takhle, takže kulatá lopatka.
15: Přesně tak, no, já jsem ten, co vám s ním pořád zavazí, no.
0: Va, prosím.
16: Všichni jsou už v Německu a tak. Wiedersehen, já tam taky jdu.
0: Prosím tě, jak to jede, jenom dneska to počasí je takový divoký, všechno v pohodě?
15: Jo, zatím dobrý.
0: Tak klepeme a držíme. Povídej.
15: Taky na hranicích.
0: Jo, tak tam už to bude dobrý, pak v Německu jsou hezký cesty. Prosím tě, ty ses nám do vzkazu podepsal jako rum Radslavice. Ty vyrábíš rum?
15: No. Ne, to jsem zdědil takovou přezdívku, no.
0: Ty máš přezdívku rum, takže já jdu s rumem ven, my jdem s rumem na pivo.
15: Přesně tak, no.
0: To je docela nebezpečný, člověče, mít takovýho kamaráda.
15: No, ono se to, je to u nás, je docela populární nápoj, no.
16: Takže to piješ pravidelně, teda když ti tak říkají, asi předpokládám.
15: Tak, snažím se to i s jinými míchat.
16: Takže takový alkoholik senior.
15: Tak, když můžu, že jo, tak když řídím, tak to moc často nejde.
16: No to je v pořádku, že to nepiješ za volantem, to ti schvalujeme tady všichni.
0: Každopádně dostal si dva lupeny k nám na narozeniny ve Zlíně, takže prosím tě, tam určitě pít něco asi budeš. A kdo bude pít s tebou?
15: Pravděpodobně přítelkyně Markéta.
16: Já jsem chtěla říct, na koho se těšíš nejvíc a myslela jsem, že řekneš mě, ale když tam jdeš s přítelkyní, tak to je blbý samozřejmě. Tak nic, tak řekni, že na Honzu.
0: Ne, nemusíš samozřejmě. Spíš mi řekni, Romane, jestli máš nějaký tip na to, jaký budou na našich narozkách kapely.
15: Jo, vůbec nevím. Tak díval jsem se před chvilkou na ten plakátek a vůbec jsem tam Harley, bych možná typoval.
0: My to nevíme a nesmíme ani naznačovat, ale je, pokud si přeješ Harley, třeba se ti zrovna tvoje přání vyplní. A je tam ticho.
15: No.
16: Left the chat.
15: Já bych třeba bral ACDC, ale to asi nehrozí.
0: Člověče, to bychom brali taky, akorát se obávám, že
16: na to
0: by
16: není rozpočet, bohužel,
0: šéf musel prodat ledvinu nejen svojí, ale všech našich podřízených tady a stejně by to nestačilo.
15: No.
0: Takže, Romane,
15: ty ledviny to za to berou málo.
0: No to,
16: právě ty ledviny jsou ledný, to už víme. No.
0: To je jako blbý. Prosím tě, my ti přejem hodně bezpečnou a šťastnou cestu, ať už jedeš kamkoliv až do Německa nebo ještě dál. Gratulujeme ještě jednou, lístky jsou tvoje, těšíme se na tebe 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart, klidně si s náma pak pojď ťuknout, dát si pivko, cokoliv, rádi tě uvidíme. No a měj se krásně.
15: Jo, jasně, díky moc.
0: Měj se
16: krásně, hezký den, ahoj.
15: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
17: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
16: Je ráno, tak si dáme ráno.
0: To je takový to, ne?
18: Je ráno, je ráno.
16: Nohama stíráš
18: rosu na kolejích.
16: A já jdu stírat do autoservisu své auto.
0: Tak čau.
16: Čau.

Démoni jsou nejlepší přátelé žen a Powerwolf na Rock Rádiu v 8:54. Přátelé, dnešní rokový rozjezd je u konce. Anabel se rozplynula jak pára nad hrncem, tak zítra snad přijde zase jako křupovej kroasán. My se s vámi loučíme v 6 ráno na značkách zase a mějte hezký den. Čau!

0: stavebniny Deck přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na deck.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Hezké dopoledne, máme minutu po 9. Jsou tu další zprávy. Debaty, workshopy, výstavy, setkání a další akce zaměřené na témata od energetiky, zemědělství, ekologie nebo staveb přes rozvoj měst až po zdraví a společenskou odolnost nabídne v Praze od dneška první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Jeho součástí bude i mezinárodní summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost. Ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vezvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Píše o tom agentura Reuters. Trump podle ní taky prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět. Česká tenistka Daria Vidmanová postoupila na turnaj v Guadalajaře v prvním kole po porážce 6-7, 2-6 s pátou nasazenou Tienovou z Indonésie. Vidmanová si připsala už třetí porážku za sebou.
8: Rock Radio. Počasí.
9: Aktuálně máme venku převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Ty budou postupně od severozápadu během dne ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na severovýchodě bude o něco chladněji, většinou mezi 16 až 19 stupni.
10: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
8: Rock Radio. Doprava.
9: Na D1 máme hlášenou nehodu, kde auto narazilo do svodidel ve směru na Brno na 168. kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda na exitu číslo 26, směr D7, a bouralo se taky na Husově třídě v Českých Budějovicích.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda.
2: Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockový dopoledne.
11: Dobré ráno, čumáci. Tak jsme zpátky, trošku, na půl.
9: Já už nejsem. Já už mám hotovo. Konec,
11: ne, ty tu ještě právě seš.
9: A co ty tady děláš?
11: No, já jsem byl poprasen.
9: Poprasen, no.
11: Tak, protože dneska je mezinárodní den, vyměň si práci se šéfem, tak šéf tady klečel na kolenou a chtěl, abych tu s tebou odbavil zprávy, protože začíná rokový dopoledne běžně s Kamilem. Kamil tu bohužel kvůli nějakým, nevím čemu, dneska není. Mm-hmm. A místo toho tu má být Dan. Mm-hmm. A ten tu není, protože někde trčí touhletou dobou v zácpě. Tak doufám, že nás slyší, my mu přejeme, aby se brzy
9: Odzácpěl.
11: A děkuju, to je krásný
9: dneska
11: slovo.
9: Dneska nám to ale jde krásně.
11: Já jsem viděl, že mě nesklameš s tou češtinou. No a budeme doufat, že dorazí.
9: No, tak doufejme, pustíme si mezi tím něco.
11: Three Doors Down, Kryptonite, Kysáci, Alice, YouTube. Máte to tam mít, hezký dopo. Rock Radio.

0: YouTube a The Streets Have No Name. Chvilku po čtvrt na 10 na Rock Rádiu. Dneska tu měl být Kamil, který ale řekl, že tu nebude, protože potřebuje řešit akutně zubaře. Takže jsme si řekli, že to provázeme od 9 Dan, který tu ale stále není, poněvadž Dané, jsi tam?
1: Ano, slyším tě, Martine.
0: Takže když nemůže moderátor do rádia, tak musí rádio za moderátorem. Dan totiž ráno vyjel do práce.
1: Já jsem vyjel 6.40, teda abyste byli v obraze, jo.
0: Vyjel jsi z Hradce, jo?
1: No a už mám asi za sebou 2 hodiny 40 minut skoro, nebo nějak tak.
0: Je 9 hodin 20 minut a ty stále nejsi ještě v centru Prahy, kde seš?
1: Ne. Teď se jako blížím jako z vrchu, jako z Vinohrad jedu.
0: Jasně, jaká byla teda cesta? Taková jako rychlá?
1: Jako příjemná byla, hned to někdo se vyboural tam u Klumce na Cedlinou, takže nám to hned zkomplikoval samozřejmě. Tak tam jsme si pěkně počkali. A v zápětí u dalšího zúžení byla další bouračka. Takže jsme to měli, takže moc hezká cesta to byla.
0: Další kolona. No tak uvidíme, jak Dan dorazí. Já tobě i všem posluchačům posílám muziku. A nebo jste třeba dneska uděláme nějakého dopravního zpravodaje?
1: Jo, já budu jezdit po Praze, já budu kontrolovat tady dopravu.
0: A já tady budu pracovat. Dobrý, tak jo, tak začínám. Doufám, že dorazíš včas.
1: Dobře,
0: no a my si dáme další muziku, za chvilku Rybičky 48 nebo Disturbed.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel, v Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na DEK.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz

0: Natural Style for every generation.
1: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: firmanazážitky.cz.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Když nový nábytek, tak ve Skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu Skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
19: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
20: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
19: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
20: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
19: A dětem přidáme helmu zdarma.
20: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
19: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
21: Rock Radio, co se děje?
22: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: nirkarna.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
2: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Zprávy. Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České korunovační klenoty se zase ukáží veřejnosti. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Prezident Spojených států Donald Trump prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinérie. V neděli v Irsku novinářům řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to prý škodí celému světu. Ukrajina se už od února 2022 brání ruské invazi. Zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. Uvedl to server eSport.cz. Informaci o jeho úmrtí potvrdil zdroj blízký Baníku Ostrava, kde 64-letý Mikloško chytal v letech 1982 až 1990 a od roku 2022 tam působil v roli šéfa sportovního úseku.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Ráno a dopoledne bude převážno zataženo na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během dne bude srážek a oblačnosti pozvolna ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
12: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: Rock Radio. Doprava.
11: Na D10 na 33. kilometru na trase Turnov Praha je porouchané osobní vozidlo, očekávejte tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
13: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
10: Rock Radio, rokový dovolené.
11: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový dopoledne s Danem. Dneska jste si tady užili tři moderátory. Měli jste Dandu, pak jste měli Martina Drtinu, bývalýho moderátora z rána, dneska už našeho ředitele. A teď jsem tady konečně já. Já jsem si užil krásných 2 hodiny 53 minut na cestě. Bylo to skvělý, já to miluju. Takhle bych chtěl vždycky jezdit na tu devátou. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba AC/DC, Oasis, Nový Škvory na hraně. Ty budou za chvilku a předtím ještě Def Leppard.
10: Rock Radio.

AC/DC Woo Made Woo z roku 1986. A já jsem četl včera, že se Sepultura... AC/DC Woo Made Woo z roku 1986. A já jsem četl včera, že Sepultura už jede poslední turné.

0: Nevím, jestli to bude důstojný, je to škoda, skvělá kapela, já jsem na tom vyrůstal, kupa lidí to má rádo, nedávno byli tady v Čechách, je to škoda. A my si pustíme další hudbu, nás čeká Alter Bridge, Miloš Dodo Doležal, anebo Spin Doctor.
1: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice. Autojarov.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

Pravda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Dohráli Alter Bridge, Watch Over You, jsou Creedy v novém kabátu, byli letos na Rock for People. Já jsem je bohužel nestih, tak jsem na sebe naštvaný. Ale já vás chci teďka pozvat, protože naše rádio už je plnoletý a bude slavit teďka 18 let a my se přesouváme z Plzně do Zlína a budeme tam ve sportovní hale v Datart a to 7. listopadu a můžete se těšit na pořádný mejdan. Budou tam skvělý tři český kapely, ale my vám neřekneme jméno, to musíte uhádnout sami. Máme teda na to takovou malou nápovědu, že když se kouknete na grafiku u nás, tak už to tam, prej se pořádně zadíváte, je. A není to no name, jo? Když tam není jméno, tak to nebude no name. To není česká kapela, takže ty tam nečekejte. Takže se na to mrkněte a zkuste uhodnout, který tři český kapely tam budou. Bude tam celý náš tým, budou tam naše hostesky, takže se můžete s náma tam pobavit, pochlastat, zatancovat, no prostě zapařit. Takže na to mrkněte a už jsou lístky na rockovimradio.cz, jsou tam teďka za 790 korun a každý měsíc to bude o kilo dražší. Takže v říjnu 890 a v listopadu 990. Tak na to mrkněte, ať máte lístky, ať jste připravený, ať si to 7. listopadu pořádně ve Zlíně užijem. No a vy už mě pomalu posejte do elektrického oběda nějakou hudbu, ať já vám zahraju. A teď si zatím pustíme ještě něco, co vám pustím já, budou Lordi, Beatle Beast anebo Tři sestry.
1: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
2: Od Zemana?
1: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
2: Uzené ramínko? 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko. 1 kg jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
1: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Mám barák děravej, mě do post. Telefičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Mám, já mám řidičák!
7: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
8: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
9: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH. Od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na dek.cz.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Slušnej rok.
9: Rock Radio.
8: Slušnej rok pro Prahu na 103.7 FM.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Krásné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Prezident Petr Pavel bude dnes v podvečer jednat na Pražském hradě s premiérem Babišem. Řešit budou zahraniční politiku, aktuální témata a také prezidentovu účast na valném shromáždění OSN. Ministr zahraničí Petr Macinka se jednání nezúčastní. Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok. Aktuálně míří na zisk 176 křesel. Dosavadní vládní tábor by měl 173. Vyplývá to z projekcí švédského volebního úřadu. Krajně pravicoví švédští demokraté si oproti minulým volbám pohoršili. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehaňkami, během dne bude srážek a oblačnosti ubývat, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
14: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
12: Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Plzeňská v Praze je havárka autobusu s motorkou na místo policie České republiky, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
15: Bezpečnou jízdu kdykoli a kamkoli přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
12: Rock Radio. Elektrický oběd.
13: Tak rockeři, začíná elektrický oběd, DJem jste vy, ale já první vystřelu, takže Gáni a Civil War.
12: Rock Radio.

A Gány jsem pouštěl já, tím jsem vystřelil a už tady mám zkaz a píše mi tady Daniela, ahoj, prosím tě, zahraj Pocit od Divokého Billa pro všechny, co byli v pátek na koncertě v Příbrami na 8 divokých. Tak jo, tak jdem na to, Divoký Bill.

To byly Kissin' Dynaman DNA od Pavla pro všechny kamionáky, který dneska vyjeli na cesty a tím to utíká. A už tady mám další zkaz a mám tady zdar dané, prosím tě, měl bys tam něco od Dark Gambale. Za mě hodně opomíná kapela, hodně dobrá. Kdybys našel baletky nebo výprask, bylo by to super, díky, druide. Já jsem našel tady od Dark Gambale jedinou písničku a jmenuje se to Fata kapitána Morgana. Snad se ti to bude líbit, tak jo, pro tebe, druide.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
5: Děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá! Na kraji zamíchej.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

To bylo od Míši, která psala: ahoj Dané, zahraj něco od Phila Collinse nebo Genesis na zlepšení dne, protože to pondělí vždycky depresivní. Je, samozřejmě. Já jsem dneska už měl depresi v autě, ale já už tady mám další zkaz. A mám tady od Zdenky. Zdenka je velký asi tady faninka velká traktorů, protože to je všude. Ahoj Kamile, zahraj traktory, traktory, traktory, traktory, traktory. A dneska nevynechala a napsala: hezký den Kamile. Já se teda nunu Kamil, Kamil dneska má volno. Zahraj prosím tě cokoliv o traktoru pro mě na benzínku pro mého Pavla do práce, ať nám to uteče, děkuji Zdenka. Tak já jsem pustil něco staršího, ať se vzpomínáme, že ty traktoři slaví 25 let, tak zazpomínáme 17 let zpátky. Standa s Bouďou na rybách.

A to byli Depešáci, Enjoy the Silence. To bylo od Kamila. Kamil tady, ahoj, moc rád bych nechal zahrát dneska pro Radku Kejmu svátku nějakou písničku od Depešáků, snad jí to potěší. A ještě jednou přeju všechno nejlepší, díky Kamil. My všem Radkám taky přejeme všechno nejlepší, takže tohle bylo pro všechny Radky. A já čtu na další zkaz, ať to stíháme. A Petr nám tady píše, ahoj Daníku, pokud bude prostor, rád bych nechal zahrát něco od Rimon, nebo Rimon Supergirl, pro moji skvělou slečnu, případně moc děkuju, měj se, ať ti to utíká, Petr. Tak jdem na to, Rimona a jeho superholka.

0: cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
1: Od Zemana?
0: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
1: Uzené ramínko, 1 kg jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko, 1 kg jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
0: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnyzeman.cz.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

To byly Manowar od Luboše pro všechny kámoše na stavbu a spolupracovníky a tím to utíká. A my už se pomalu blížíme do finále, nás čekají dvě poslední písničky, protože pak už přecházíme do rokovýho vorazu, já teda zůstávám samozřejmě. A já tady mám vzkaz od Oldy, to je ta první. Ahoj, chtěl bych prosím nechat něco pustit na silnice od Volbeat, děkuju Olda. Takže dáme Volbeat a pak nakonec se necháme zahrát třeba vypsanou fixu. Tak jo.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr.i, brds.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemné pondělí, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho i krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska dneska podepíšou dohodu, která může otevřít cestu k rozpadu Británie. Na summitu v Cardiffu společně požádají o právo vypsat referenda o nezávislosti. Podle průzkumů by nyní nezávislost podpořilo 47% Skotů, 36% obyvatel Severního Irska a 32% Velšanů. Hokejisté Plzně deklasovali v lize mistrů Bordeaux 10-4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off. Liberec v domácím prostředí porazil Štýrský Hradec 6-2, po druhé v soutěži vyhrál a poprvé naplno bodoval.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, během dne bude srážek a oblačnosti pozvolna ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 na 39. kilometru na trase Praha-Sever je poruchaný vozidlo nákladní, protože mu praskla pneumatika a je v jízdním pruhu. Tak tam, jestli jedete, tak opatrně, ať se vám nic nestane.
0: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, začíná rokový voraz s Danem. Já už jsem tady sice až od 10, měl jsem i od 9. Já jsem si užil na té silnici dneska. A jak se mi nedaří celý den, tak automaticky jsem si i nachystal dneska dvakrát stejnou písničku samozřejmě, protože předtím jsem hrál Vypsanou fixu ke konci a teď začínáme Vypsanou fixou. Takže se vám omlouvám, musíme to zvládnout. Vypsaná fixa, bylo to jistý.

Rokovej voraz s Danem. Tady vidím velký

Skvělý Lemmy, Motorhead, Ace of Spades. Já si vždycky vzpomenu, když vidím tuhletu písničku, já Motorhead mám obecně rád hrozně. Dneska mám zrovna i jakoby jejich tričko Overkill. A tohleto tričko Ace of Spades jsem si koupil asi před půl rokem, já jsem ho vypral. No a samozřejmě říkám, bude to dobrý, vzal jsem si ještě větší, říkám, je trošku volnější, ať mě nejde vidět ten buben tam. No a tak ho vyperu a nekoukl jsem se, že nemůže jít do sušičky samozřejmě. Tak jsem ho vytáhl, natáhnu, no a samozřejmě to vlezla vana, jo. No tak říkám, tak musím počkat, jak zubnu. Teď jsem teda, jak jsem zubl těch 20 kilo přes 20, tak už to tričko pěkně, jako už mám zároveň jako s kalhotama, ale ještě také jako 15 a už ho zase můžu vzít, jo. Jenže zase ty větší trička už zase nebudou. Je to prostě složitý, je to koloběh šílený. Přibíráš, je ti to malý, zubneš.

0: náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
9: Bude vejdán.
11: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
14: CZ.
18: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
18: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
18: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Nirvana on a plane, rok 1991, 35 let stará záležitost. Ale já mám pro vás od 18, a to čerstvou, nebo teprve bude 18. A to naše rádio, protože oslaví plnoletost a vy to můžete oslavit s náma. Letos teda jedeme do Zlína, nebo je to v Plzni, takže se uděláte krásný výlet do města Bati, ať se tam mrknete, je to tam krásný, já jsem teďka nedávno byl, samozřejmě dvakrát asi za sebou, tak teď tam půjdu po třetí, takže letos ten Zlín je nějaký osudný. A můžete se těšit na naše moderátory všechny, budou tam i naše hostesky a budou tam tři české kapely, kterými vám ještě neřekneme. Ale už máte malou nápovědu na našich sociálních sítích, na tom plakátu, můžete vyčíst, která kapela tam bude. A kdo je dobrý fanoušek a posluchač našeho rádia, tak tento podle té nápovědy pozná. A můžete mrknout na rokovýradio.cz, kde už máme předprodej za 790 korun a každý měsíc to bude dražší. V říjnu to bude 890 a v listopadu 990, takže rychle spěchejte a ušetříte nějakou tu kačku a jít nás můžete za to třeba pozvat na panáka. Nebo my vás, samozřejmě. Takže mrkněte, kupte lístky a oslavte s náma 7. listopadu ve Zlíně v hale Datart naše 18. narozeniny. A my jdem dál na hudbu a zazpomínáme na Vláďu Šafránka, zpěváka Valda Genk nebo Harley. Vím, že ty víš.
1: Cítíš, jak to voní? To je uzené od Zemana.
2: Od Zemana?
1: No ano, tento týden mají uzené ramínko v akci.
2: Uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Nezmeškejte senzační akci na uzené ramínko? 1 kilogram jen za 79,90. Opravdu, uzené ramínko jen za 79,90.
1: Vám nejbližší řeznictví Zeman maso uzeniny najdete na prodejnezeman.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Kráva, kráva, kapr, kapr.
9: Kapr, kapr, husa, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Krůta, krůta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.

0: iKondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online iKondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
7: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
8: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
7: Zadarmo?
9: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
11: Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek se má omluvit hnutí Duha. Nepravomocně mu to nařídil Pražský městský soud kvůli výroku, kterým ekologickou organizaci spojil se smrtí lidí při povodních. Reakce poslance zatím není známá. Češi patří v Evropské unii k národům s největšími problémy s obezitou. Trpí jí více než každý pátý, zatímco evropský průměr je jen 17%. Podle odborníků zatím stojí hlavně málo pohybu a spánku, nezdravé stravování a stres. Změna životního stylu přitom může přinést výrazné výsledky. Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku 4 hry. V historickém pořadí se tak osamostatnila na 2. místě. Před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude nejprve převážně zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami na Moravě a ve Slezsku odpoledne ojedněly bouřka, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
13: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
9: Rock Radio, doprava.
12: Na D2 na 35. kilometru na trase Brno-Lanžhot je odstavené osobní auto pro defekt, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Čekejte tam kolkový zdržení.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej poraz.
12: Tak, rokeři, máme první hodinku rokovýho vorazu za sebou. A jak jsem tady poslouchal ty zprávy, takže každý pátý je obézní. Takže 4 přede mnou tady v kanclu a pak jsem já. Tak já pro nás obézní nechám zahrát nějakou hudbu, ať si trošku zlepšíme den, když máme ten cukr v těle. Já vám pustím Ňágu až Džorp a hodinový hotel.
9: Rock Radio.

Skvělý Lenny Kravitz, American Woman, rok 98. A my taky ještě zazpomínáme na starou skladbu od Alphaville Forever Young. Oni The Rasmus teďka ji vzali a předělali, protože Laurie někde mluvil v rozhovoru o tom, že to taková hymna jejich mládí. No koho ne? Tuhletu skladbu už předělal do takové té elektronické podoby David Guetta a u nás v Čechách to samozřejmě náš Buskej Kája, Být stále mlád. A já vám pustím, co kluci před třema dnama vydali. Je to za mě nejtvrdší verze Forever Young od Alphaville. Tak si to poslechněte, ať víte, co kluci vydali.

To zní trošku jinak, než být stále mlad od Karla. Je to zas taková trošku jiná verze. Na Rasmus mi to přijde tvrdší, než normálně vydávají. Nevím, jak se to líbí vám. Za mě je to v pohodě. A my jdeme dál k hudbě a pustíme si Edguy, Harley, anebo Evanescence.

0: 620 tisíc a byt 2 plus 1 Ústí nad Labem Neštěmice za 2 milióny 835 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
6: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
5: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
7: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
8: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagro i bardose.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Ed Guy, King of Fools. Kdo jste nebyl o víkendu v Olomouci na posledním rokinu a chtěl byste ještě vidět traktory, tak máte ještě šanci, protože teďka v sobotu budou v Hořicích, a to 19. září v areálu Zahrada, a budou tam slavit poslední vlastně oslavu svých 25 let na scéně, a bude to prej velkolepý ze vším všudy, takže se máte na co těšit. No a k ním ještě budou Panoptiko anebo slovenská metalová kapela Euphory. Takže se máte na co těšit, můžete to s klukama oslavit. Říkali, že je to poslední velký turné před velkou pauzou. Takže kdo je máte rádi a chcete se na ně podívat a užít si to ještě tohleto poslední letní počasí, má být prý 21 stupňů, nemá pršet, takže by to mohlo i krásně vyjít. Tak se na to mrkněte a vyražte to s klukama oslavit. A já vám ještě pustím třeba Kabáty, Green Day, nový Rolling Stony, In The Star, anebo Queeny, Radio Gaga.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsme Mercedes-Benz Trucks a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trucks.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
7: Vraňany nabízejí.
8: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Letošní úroda jablek a hrušek bude ještě horší, než se čekalo. Jarní mrazy, dlouhodobé sucho i krupobytí výrazně zasáhly české sady. Ovocnáři navíc počítají s menšími plody a nižším podílem ovoce vhodného k prodeji. Podle Ovocnářské unie můžou ztráty na tržbách přesáhnout až miliardu korun. V Rakousku se v neděli při výstupu na Tyrolskou horu Grundschartner zřítila 47-letá Češka. Byla součástí čtyřčlenné skupiny. Při výstupu se v jednom úseku vylomil skalní výčnělek, který na trase sloužil jako jistící bod. Češka se následně zřítila asi 5 metrů k předchozímu jištění, kde ale zády dopadla na skálu. Záchranáři ji následně dopravili do nemocnice. Hokejisté Karlových Varů a Třince v úterý zahájí nový ročník Tip Sport Extraligy. V předehrávce prvního kola, jehož další zápasy jsou na programu ve středu, se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude nejprve převážně zataženo, místy s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku odpoledne ojedinělý bouřka. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 na 6. kilometru na trase Praha-Rozvadov, dávejte pozor, je tam předy na vozovce, jsou tam palety, na místo jede policie České republiky. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: Tak rokeři, už jsme skoro ve finále rokovýho vorazu, jsme v poslední hodince, nebo 57 minut necelých ještě, dokonce máme. A já tady koukám z okna, já tady vidím vždycky na muzeum a já už jsem tady viděl dneska všechny počasí. Tady bylo mlha, pršelo tady, bylo zataženo, před chvilkou svítilo. No a zítra prej nás čeká ještě 26 stupňů skoro, takže ještě si neschovávejte kraťasy, protože zítra se ještě možná opálíte. A nebo si třeba dáte pivko na zahrádce. A já vám pustím nějakou hudbu, ať si tu poslední hodinku ještě pořádně užijem. Čekají nás Iron Maiden, Aleš Brechta, anebo Orden Ogan.
0: Rock Radio.

0: To bylo Sweet Home Alabama. Krásná zkomolenina Leonarda Skinnera, Lynyrd Skynyrd. A já jsem si tady vzpomněl právě, protože vždycky, když pouštím tady Iné kafe, koleginovou Nitku, protože já Iné kafe mám rád, to je moje střední škola, tak vždycky si vzpomenu na Nelču Slovákovou. To znáte většina z vás, to je taková ta influencerka. Ale o to nejde, já jsem si včera jsem si prolížel fotky, jak byl OKTAGON teďka před o víkendu, tak ona chodí s tím, jak on se jmenuje, Radkem Roušalem. A on prohrál zápas s nějakým dárem, s nějakým Magardem. No a byla tam skvělá fotka z té šatny a byla ještě černobílá, jak ona sedí, jak on se tam drží jakoby za hlavu a ona sedí vedle a má takový jakoby naštvaný výraz. A to si z toho lidi začali dělat srandu a stalo se z toho meme, že vlastně, když přijde máma z rodičáku, že takhle je jako naštvaná, takže se jako na ní vzpomněl, takhle jsem se na ní vzpomněl, tak ji necháme zahrát písničku Jiné kafe a kolagenovou nitku.
1: Trenýrkarna.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
1: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz

0: Nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
5: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
4: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
5: No, to by šlo.
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každé lidské konání se vyznačuje specifickými slovními spojeními. U motorkářů je to nejznámější spojeninou kolama dolů. Druhé nejčastější spojení je věta, která se zvláště z jara objevuje na všech motorkářských fórech. Zní, nemá někdo na půjčení originální vejfuk na značku si doplňte dle potřeby. Tahle věta je většinou neklamné znamení, že majitel motocyklu musí na STKčko, kde by s nějakým laďákem rozhodně neprošel. Pokud dorazíte tento víkend 19. září na STKčko do Lednice, můžete být v klidu. Bude se tam totiž hlavně slavit 30 let od vzniku ledického STKčka a to už chce pořádné hosty. Mezi gratulanty budou patřit Adam a Patrik Pešlovic. Jejich show bude tentokrát okořeněná i speciálními triky na Harley. Že policisté nejsou jen tvrdáci, ale i slušné baletky, vás přesvědčí vystoupení jízdní jednotky policie České republiky. K vidění bude i dakarský speciál Adama Pešla nebo závodní automobil, slyšíte správně, automobil značky KTM českého týmu RTR Projects. A jak trnitá je cesta do vysněné seriálu MotoGP povypráví Viktor Čech. Vyzkoušet budete moci i své znalosti u Besipu nebo ožralý brejle u stánku městské policie. Tak přijďte tuto sobotu do Lednice na STK bez obav, že neprojdete. Tentokrát se totiž bude slavit. Program je pro všechny od 0 do 99 let. Startujeme 10 ráno.
0: Rock Radio Motokeci. Rock Radio.
2: Na Instagrame obrá.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Gimme All Your Lovin' z roku 1983. Skvělá záležitost. A já už se pomalu s váma budu loučit, ale já tady mám už Peťu ve studiu.
1: Nazdar, jsi zase u šéfa, to mi musíš prominout.
0: Já jsem s ním počítal, já jsem tušil, že to nebude jen tak, protože my už jsme dneska zažili všechno tady. Tady já jsem přijel pozdě, vysílal jsem z auta, jsem měl vstup první s Martinem, pak tady, on vlastně otvíral to Danda po mně, pak byl vlastně Martin, pak jsem byl já, takže my jsme byli tři v první 20 minutách rokovýho dopoledne, jo. Takže tady už
1: tak
0: jsem může
1: zdravý, stát. Tak to jsem zdravý, co se stane teďka na odpoledne.
0: Já, jo, tady se stalo úplně všechno. A ještě jsem měl blackout, jako potom open air jednou. Ne, to tady bylo. To skoro se vyjo, no. Takže já už jako čekám všechno, teď se těším domů. A doufám, že nepojedu zase 3 hodiny. To už bych dneska měl jako 6hodinovku.
1: Tak to už tady rovnou zůstaň do zítra, ne?
0: Jo, no normálně příště, až někdy půjdu na pondělí, tak mám zůstávat, tak jedu v neděli do Prahy.
1: No jasně.
0: Beru si hotel a zůstávám tady.
1: No jasně.
0: Já už nepojedu. To bylo
1: no jasně, to je rozhodný, to je jasný.
0: Super, tak já tady přidám klukům a já se vám budu loučit, takže ještě vám pustím nějakou hudbu, čekaj nás Dimitri s Traktorem, Whitesnake, anebo Scorpions a Blackout, to se krásně hodí k dnešku. To byl rokový voraz s Danem i rokový dopoledne. Já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
2: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím. Čekám.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Vše pro bagr, CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr, CZ.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vláda schválila takzvaný Lex Kratom. Kratom bude od nového roku možné koupit až od 21 let a prodej v e-shopech bude zakázaný. Zpřísnění vyplývá z novely o návykových látkách, kterou dneska schválila vláda. Na síti X o tom informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. V Česku se poprvé objevili invazní raci červení. Tento druh, který je přenašečem račího moru, našli v jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Výskyt potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny. Přírodovědci teď chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. Korýše podle nich zřejmě nelegálně vypustil nezodpovědný chovatel. Maso na vepřový řízek letos pořídí lidé nejlevněji za posledních 5 let. Kilo kýty stojí o pětinu méně než loni. Prodejci ji nabízejí v průměru kolem 98 korun. Důvodem je vysoká nabídka. Do Česka se dostává velké množství vepřového ze zahraničí. Napsali o tom novinky.cz. Cheb se už tuto sobotu vrátí do minulosti. Město se zapojí do dnů evropského dědictví a letošním tématem jsou ohrožené památky. Na co se návštěvníci mohou těšit, prozradí za Karlovarský kraj Jana Boučková.
2: Připraveny jsou komentované prohlídky významných historických památek, ukázky sokolnictví na Chebském hradě nebo hrané prohlídky města s posledním chebským katem. Program myslí také na milovníky umění. Galerie fotografie G4 nabídne fotografickou dílnu.
1: A já doplním, že vstup je zdarma. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio,
3: počasí. Co se týká přeháněk, tak to vypadá, že dneska se to týká hlavně Moravy. A to zejména jihu, jde to ze severu na jih, takže s přibývajícími hodinami bude i bude prostě méně přeháněk. Každopádně teploty jsou momentálně kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 13. Zítra už nás ale žádné přeháňky čekat nebudou, bude polojasno, víceméně po celé České republice a teploty kolem 22 stupňů.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
5: Rock Radio. Doprava. Pojďme se podívat ještě na silnice a dálnice v Brně v části Slatina, tak tam na Hvězdoslavově se potkal nákladní automobil s několika osobáky a do toho ještě asi porušili troleje. Každopádně Hvězdoslavovou se právě teď projíždí Kyvadlově. Cestou z Brna na jih po Brněnský, tak tam mezi Modřicem a Rajhradem se srazilo nákladní auto s osobním. I tam bude určitě komplikovanější doprava. V Ostravě v části Kunčičky, tak tam, kde se potkává Vratimovská s Rudnou, tak tam se potkali hned dva nákladáky, určitě to tam bude taky překážet, takže pozor na to. No a samozřejmě ani Praze se nevyhýbají nějaký nehody. Na nájezdu na Barandovský most od Zlíchova ve směru do centra, tak tam se potkly dva osobáky, i tam budete určitě projíždět komplikovaně.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a skoro 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Kuba i Petr za mikrofonem a už si mi teda dlouho nestalo, abych se až takhle zařekl u něčeho. Teď mě třeba zajímalo, co se třeba stalo našim posluchačům, jako jak oni se někdy zařekli takhle.
5: Jako myslíš, že se zaříkávají takhle, že jsou jako zaříkávači, že jo, prostě no, třeba zaříkávači
3: tak.
5: Koní?
3: Přesně tak.
5: Jako
3: přesně
5: to si myslíš o našich posluchačích, že no, nás hele, poslouchají možná, jako ano. Čarodějky a takovýhle
3: možná,
5: zaříkávači
3: ano,
5: a prostě potulní prodavači různých vlčích olejů. Takhle, to si myslíš, že já nevím, jako proč.
3: Ale nevím, jaký ty s tímhle tím máš zkušenosti, Kubo, ale dobře.
5: No tak to víš, blíží se podzim, člověk musí už se teďka připravovat na tyhle ty věci. A jako hele, takový to vytváření různých lektvarů na budování imunity, anebo prostě na to, aby se jako tvému domu vyhnula taková ta prostě negativní část zimy. To je potřeba na tohle, víš, jako zapálit si nějaký speciální oheň. Víš,
3: je zajímavý, jaký ty máš asi hobby, člověče.
5: Lidi mají doma různý vykuřovadla, takovýhle, víš, jako
3: lidi
5: prostě,
3: nebo ty?
5: No, tak já zatím ne, já si to zrovna potřebuji pořídit a tak by mě zajímalo, co mají třeba lidi doma. Každopádně, kamarádi, dnešní rokový odpoledne bude samozřejmě tak, jak jste zvyklí, to znamená, budeme dneska i rozdávat nějaký lístky. Na co přesně, tak na to se ještě počkejte, teď budou vohnouti Kysáci, Sabaton a taky Red Hoti. No a za chvíli už to vyhlásíme.

Máme velikou radost, nejenom, že samozřejmě na Rock Rádiu hrajou Vohnouti, tahle ta pecka, tu jste určitě slyšeli na nejednom letním festivalu. Pokud jste teďka přes léto někde byli.

0: Něco navíc bude kapela Seven, která tam právě s Olympikem taky zahraje. Takže v podstatě můžeme říct, nebo takhle, normálně bych řekl dvě kapely za cenu jedný, ale vy nemusíte vůbec žádnou cenu řešit, protože vy ty lístky od nás prostě dostanete.
1: Stačí akorát, abyste nám napsali na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a my asi za hodinku a 15 minut vybereme jednoho z vás, který je od nás dostane. Takže rozhodně otevírejte Facebook a pište.
0: Pište nám do zprávy Rock Rádia a my vám mezi tím pustíme Fallout Boy, taky Horký, že slíže, no a ale na Miles s jejím Black Velvet, tahle ta sexy záležitost na pondělní odpoledne úplně jako dělaná.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
15: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz

Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Fallout Boy a pecka Lake Effect Kid. Právě teďka dojela na Rock Rádiu. 15 hodin, 38 minut k tomu a je to... Jo, a my vám musíme samozřejmě prozradit něco o velký akci, která se bude dít tady ten rok. Pozor, ve Zlíně.
1: Ve Zlíně, protože tam je to prostě větší, no. Řekli jsme si, že hala Datart má přece jenom větší kapacitu než plzeňský depo a tak se po nějaký době stěhujou na rozky Rock Rádia právě do Zlína. Už v sobotu 7. listopadu se to tam bude dít a pozor, jde o 18. narozeniny, takže to samozřejmě musí být velká party.
0: Rock Rádio konečně bude plnoletý, takže doufáme, že tam s náma dáte aspoň třeba panáka, protože to bude poprvé v životě, co si na akci Rock Rádia budete mu dát něco k pití, že jo?
1: No jasně, doteďka jste mohli si dát tak jako dýňový džus nebo polotučný mlíko. Každopádně vy už možná jste vytušili z příspěvků na sociálních sítích a nebo na našem webu rockoviradio.cz z té grafiky, která tam je. Možná už jste vytušili, co tam asi bude za kapely. My vám to totiž nesmíme říct, ale na tom obrázku je nějaká taková postava, co sedí na pařezu, má v ruce, to vypadá jak svařák a možná Mozartovy kule nebo něco takového, mi přijde, že tak
0: něco
1: má v ruce.
0: Takovýho, ale nevím, jako nejsem si tím úplně jistý.
1: To prozrazovat nemůžeme, ale můžeme prozradit, že v tuhle chvíli máte možnost sehnat si lístky za 790 korun a s každým dalším měsícem to bude už jenom dražší. To znamená, v říjnu už to bude za 890 a v listopadu za 990, takže v tuhle chvíli máte nejvýhodnější možnost si ty lístky získat.
0: Já si teda myslím, že je naprosto jasný, abyste mrkli na naše stránky rockoviradio.cz a ty lístky si tam třeba rovnou i koupili. Teď už vám dáme další muziku, Guns N' Roses, Tanya anebo AC/DC už za chvilku na Rock Rádiu.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na DEK.cz.
6: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap+.
7: Gap. Individual style for every generation.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
15: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
18: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
17: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
18: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
17: A dětem přidáme helmu zdarma.
18: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
17: Nejjednodušší cesta nahoru vede přes Happy Sport.
4: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
19: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
20: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesuneme do Kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
19: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hladina Slapské přehrady včera klesla pod 267,5 metrů nad mořem. Je tak na úrovni, která je stanovena pro zimní období. Neobvykle brzký pokles způsobilo extrémní hydrologické sucho. Povodí Vltavy navíc z přehrady upouští vodu, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Umělá inteligence nachází další využití taky na českých vysokých školách. Univerzita Pardubice připravuje AI chatbota, který bude zájemcům odpovídat na otázky spojené se studiem. Jak bude fungovat, vysvětluje prorektor univerzity Petr Nachtigal.
2: Je to jakýsi pomocník, který bude k dispozici 24 hodin denně. A zároveň chceme malinko odbřemenit studijní oddělení, protože často zodpovídají dotazy, které jsou jednoduché a ty informace jsou dobře dohledatelné. Ten student si dokáže velmi jednoduše informace najít právě pomocí toho chatbota.
1: Nový chatbot bude zájemcům k dispozici od konce října. V ostravských tramvajích jel zhruba každý šestý pasažér na černo. Asistenti přepravy při bezpečnostní akci v noci na sobotu vyloučili ze souprav ze skoro 1400 zkontrolovaných 230 lidí. Kromě černých pasažérů pak 12 cestujících muselo vystoupit, protože v opilosti obtěžovali ostatní. Fotbalisté Sparty odletí do Jerevanu. Ve středu na hřišti Araratu Arménia zahájí Evropskou ligu. V utkání prvního kola základní části je čeká domácí celek. V Arménii se nicméně letenští budou muset obejít bez obránců Adama Ševínského a Kiana Hufra. Tolik zprávy. Hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Česká republika je momentálně rozdělená. Aspoň co se teda týče počasí na východní polovině, tak tam máme teploty kolem 18-19 stupňů, je tam víc oblačnosti než na té západní polovině a rozhodně je tam taky víc srážek během dneška. Na západě jenom ojediněle během dne, ale můžeme na východě rozhodně nějaký srážky ještě očekávat. Přes noc teploty klesnou na průměrných asi 13 stupňů, což rozhodně není nejchladnější noc v tomhletom týdnu, takže ještě se dá spát s otevřeným oknem. Každopádně zítra, tak to bude zase malá vzpomínka na léto, protože teploty budou někde kolem 22 stupňů a na většině území krásný polojasno.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na silnici 14 na západ od Vrchlabí jsou sebe dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V Pardubicích v ulici Poděbradská je taky srážka dvou aut, už se tam dělá docela pěkná kolona, počítejte se zdržením. To samý vás bude čekat taky na silnici 55, kousek od ZOO v Hodoníně. Opět dvě auta v sobě a docela houstný provoz. Ještě poslední nehodu mám na silnici 7 směrem z obce Nová Ves, tam jsou v sobě náklaďák s osobákem, je to přímo u té čerpací stanice, tak pozor na to.
0: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4 hodiny, 4 minuty, ale jenom dva moderátoři úplně stačí na rokový odpoledne. Kuba i Petr jsou za majkama a samozřejmě připomínáme, že dneska rozdáváme na legendární kapelu Olympic.
8: Bude to 19.9. v Hluboký nad Vltavou, takže rozhodně pište nám na Facebook, vy kdo ty lístky chcete a vy kdo chcete muziku, tak se tady taky správně, protože vám nadělíme hnedka další.
3: Mr. Big, Nothing But Love, budou taky Rammstein a jich Ich Will. Novinka od Foo Fighters zazní už za chvilku, ale Magdalena, tohle není kapela Jelen, dámy a pánové, tohle jsou Rybičky 48. V rokovém odpoledni právě teď.

0: Mr. Big a peska Nothing But Love. Právě teďka dojela na Rock Radio v 16 hodin a 18 minut k tomu. A mě napadá taková docela jako zajímavá otázka. Hlavně na tebe, Kubo, ale na všechny jako posluchače vlastně. Jasně. Jestli, když se řekne rocková muzika, tak jestli se vám spíš vybaví takovýhle typ power balady prostě. Mm-hmm. A nebo nějaká našlapaná rocková pecka. Jako,
1: tyjo, to je zajímavý, protože vlastně ten pojem rocková hudba je hrozně široký, že jo? No, tam přesně se vyjde tohle. Vejde se tam ale prostě jako Welcome to the Jungle, že jo? Což je prostě jako jízda, že jo, zkreslený kytary. Pak se tam vejde, já nevím, American Woman od Lennyho Krevice, což je zase taková mnohem jednodušší, ale taky prostě to má koule. Hele, jo, já to asi to prostě.
0: A nebo si můžeš představit Mama I'm Coming Home od Ozzyho, že jo?
1: No jasně.
0: To je prostě ten konec je taky neskutečný.
1: Jako mě se chtělo říct něco, kde je zkreslená kytara, ale pak je tady třeba zase Meatloaf, že jo? I would do anything for love, co tady taky hrajem. A tam si myslím, že zkreslená kytara není, že to je vlastně o klavíru. A pak je tady prostě kapela Pink Floyd, což rozhodně jsou jako taky, by se dalo říct, rockeři, ale ty taky nemají zase zkreslený kytary tolik. No vlastně, co teda je rocková hudba? Je to taková jako nálada? Nebo,
0: a nebo je to možná ta emoce
1: ta
0: právě,
1: emoce.
0: Víš? Jako, jo, že, prostě, že to je to, co v nás ta muzika jako probouzí.
1: Jasně,
0: vlastně.
1: Jako že chceš zvednout ruku jako s paroháčem a prostě hýbat hlavou
0: tak,
1: a to je to, co
0: tak.
1: V tobě. Což by šlo jak na tuhle baladu, jak říkáš, ale šlo by to i na ty jiné věci, které jsme říkali. Možná jsme právě teďka zjistili, co je rocková hudba.
0: Hele, zkuste nám naši posluchači klidně napsat na Facebook, co si o tom myslíte vy, jo, co je za vás rocková muzika a uvidíme taky, jestli z vám tady ta další nálož, co právě s vámi připravenou, bude zdát jako rocková muzika.
1: Tak je tady třeba Billy Talent, tak samozřejmě uvidíme, Lucie, Dotknu se ohně, tam si myslím, to je dokonce s akustickou kytarou, takže ano. To je rock od táboráku takzvaně. No a Happy Old McWeasel, Drunken Sailor, no tak hele, zase prostě ta definice je čím dál širší.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Zadarmo?
6: Co je? Funguj ty, křápe.
7: Já to musím dneska dodělat.
8: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ. Ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor! A můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor! Lavina! Kompletní

0: Adaswelt Auto. Autonord.cz.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Billy Talent nám právě teďka dojeli na Rock Rádiu a dneska pro vás rozdáváme dva lístky na Olympik do Hluboký nad Vltavou už tady na tu sobotu. Už máme dokonce jméno výherce nebo výherkyně, takže my se teďka s ním nebo s ní spojíme a za chvíli už tady všichni uslyšíme.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Kráva, kráva, kapr, kapr!
6: Kapr, kapr, husa, husa!
7: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
13: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
19: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
19: CZ.
0: Ani to netrvalo moc dlouho a už jsme tady, samozřejmě rozdáváme lístky na olympiky a s náma je tady taky Lucka. Ahoj Lucko, já tě vítám ve vysílání Rock Rádia.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: Tak prosím tě, ty seš naše první držitelka lístků na olympiky v tomhle týdnu a ty jsi nám psala pěknou zprávu, že je čas už začít zaučovat holku na super muziku. Chápu to tak, že vemeš svoji dceru?
2: Ano, vezmu dceru.
0: Kolik je?
2: 7 let.
0: 7 let, takže no to je jako...
5: nejvyšší čas.
0: No jasně,
2: nejvyšší čas, možná už po.
0: Takže to bude první koncert, na který takhle půjde?
2: Ano.
0: No já si myslím, ale pozor, jako jestli může být lepší, tak o tom nevím, jako jestli může být lepší kapela, na který to všechno odpálit vlastně, ten její rockový život, který teďka bude začínat. To je skvělý, opravdu moc chválíme. Už jste někdy třeba spolu poslouchali nějakou rockovou muziku?
18: No posloucháme v autě jedině rok rádio, tak to musím vždycky mít na plný pecky, takže
20: hezky. To jsme moc rádi, no tak samozřejmě zdravíme holky, vy si to moc užijte si olympiky, no a samozřejmě někdy se zase ozvěte a snad první koncert bude stát za to.
18: Doufejme, že vyjde počasí a už se moc těšíme.
20: Super, tak jo, ale měj se krásně, ahoj Luci.
18: Tak jo, díky, ahoj.
21: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Na olympiky samozřejmě budeme rozdávat celý týden, takže zkuste svoje štěstí klidně zase zítra. Teďka už ale Dodo, taky Pain, anebo Ozzy, I Just Want You. Jedem!

0: inženýrkarla.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
0: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarla.cz.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude sanovat armáda České republiky. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš.
11: Zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda. Tak aspoň uvidíme, jak naše armáda je akční, jak je schopná. My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
10: Podle ministra životního prostředí Červeného je v místě zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Evropská komise potvrdila, že na 6 měsíců přerušila platby Agrofertu za více než 3 miliony euro. A to kvůli potenciálnímu střetu zájmů českého premiéra Babiše. Komise to uvedla v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích může opět přijímat klienty. Zákaz, který platil kvůli epidemii gastroenteritidy, hygienici zrušili. Od července tam hygiena evidovala přes 170 případů. Aby zabránili dalšímu šíření onemocnění, zařízení dočasně nesmělo přijímat klienty. Úroda ovoce se letos vůbec nevyvedla. Třeba sklizeň jablek a hrušek bude ještě nižší, než se čekalo. Jablek, která jsou v Česku prakticky hlavním ovocem, by se mělo sklidit zhruba 48,5 tisíce tun. Meziročně je to o 58% méně. U hrušek je meziroční propad o 51%. Odhadem se jich sklidí necelých 4,5 tisíce tun. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
9: Rock Radio. Počasí.
12: Déšť už vypadá, že už nám na Moravě pomaličku ustává, pořád se ale ještě kolem Olomouce a Ostravy může pár přeháněk objevit. V budoucích hodinách už tomu ale tak vůbec nebude a už ani celou noc by pršet nemělo nikde po celé České republice. Momentálně venku kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 13. Zítra nás bude čekat polojasno, akorát na západě si dejte pozor na poměrně silný vítr. Teploty jinak zítra kolem 22.
13: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
9: Rock Radio. Doprava.
14: V Brně na ulici Lány hned před střední školou se srazily dva osobáky a teď se tam projíždí jedním pruhem, takže určitě počítejte se zdržením. Na D7, která je směrem na Chomutov, tak hned za Prahou na 2,5 kilometru je na vozovce kamení a hlína, takže pozor na to, ať do toho nějak nevědete, nebo ať vám to nějak nezpůsobí nějakou škodu nebo jakoukoliv nepříjemnost. Na Kbelský spojce v Praze ve směru na Hloubětín, tak tam hned za nájezdem z Cínovecký se srazila dodávka s nákladákem. I tam bude určitě dopravní komplikace. A stejně tak na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni, tak tam je to hned 3. kilometr někde u sjezdu na Vestec, kde se srazil nákladák s osobákem. I tam s tím počítejte.
15: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: 17 hodin, 4 minuty k tomu, Kuba i Petr za mikrofonem a rokový odpoledne jede dál.
14: Dneska slaví svátek Radka a proto svátek o 5. samozřejmě věnujeme všem Radkám, respektive všem Radkám, co slaví dneska, protože taková zajímavost, moje mamka je třeba Radka, ale ona mi říkala, že když ona byla malá, tak ještě nebylo jméno Radka v kalendáři.
12: Opravdu,
14: takže některý Radky slaví právě na jméno Radek, který je v březnu. Takže aha, všechny Radky, který slavíte teď v září, tak všechno nejkrásnější a nejlepší, a všechny Radky, který slavíte v březnu, tak budeme takový rebelové a taky vám popřejem.
12: A pro vás všechny, kteří slavíte i jiný dny v celém roce, tak pošleme tady tu další muziku na rádiu. Akcepti, Divokej byl a taky Beast in Black, Sweet True Lies.

0: Pink Floyd a High Hopes právě teďka dohrávají na Rock Rádiu rok 94, ale tady máme samozřejmě 17 hodin a 20 minut a my pro vás máme zase novinku, respektive informaci o blížící se novince.
1: Vypadá to, že Krucipisk nás obdaruje dalším albem. Po těch různých zdravotních problémech, které se v kapele děli, nebudeme asi přesně jmenovat, tak prostě už to vypadá, že už je všechno konečně dobrý. A vypadá to, že opět bude už 14. řadový album, jestli se nepletu.
0: No, je to vlastně EPčko, což značí, že to možná je trošku kratší, ještě asi nevíme přesně, kolik tam těch skladeb bude, každopádně po tom, co před třema rokama vydávali Hovno zle, tak teď vlastně vyjde album, který, no takhle, jmenuje se to tak, tak to musím říct, V prdeli je tma. Takhle se jmenuje to EPčko, který plánují vydat a Tomáš Hájíček o tom se vyjádřil, že to bude v podstatě jako celá hudba Krucipisk odrazem doby, zachycením současné nátory lidského společenství, s dávkou ironie, sarkazmu a snad i trochu legrace.
1: Hele, já se na to těším, protože jestli to bude alespoň trošičku podobný jejich starým album, si pamatuju, když mi bylo asi 10 let, tak jsem měl CDčko, který se jmenovalo Hustý písničky a bylo tam od Krucipisku Rock'n'roll, to není prdel.
0: No jasně, to je úplně výborný, já jsem si dělal taky takovýhle kompilace, to je skvělý, a měl jsem tam přesně tohle a Láska je tamto.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: Jeden z nejlepších koncertů, co jsem zažil, co do energie a takhle, bylo, když v Kadani právě hráli Krucipisk, to může být rok 2011 třeba, no prostě úplně skvělý, hrozně rád na tyhle ty koncerty vzpomínám, no ale právě je dobrý, že nemusíme jenom vzpomínat, ale i nový věci se blíží našim směrem. Takže myslím, že 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru to pokřtějí, takže si to rovno můžete poslechnout i naživo, proč ne, ale teď už posloucháme hudbu v rádiu.
1: Čekají nás Cranberries, taky Rage Against the Machine a jejich Killing in the Name of, ale teďka si dáme Komunál pod maskou klauna. Rock Rádio.

0: Přihlaste se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
10: Rock Radio. Víme, kde se co šustne.
11: Kde se co šustne.
10: A každý den vám o tom taky řekneme.
11: Každou hodinu na Rock Radio.
10: Hrajeme rockovou muziku. Vybíráme pro vás nejlepší klasický kousky.
11: Co se děje?
10: Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje.
11: Rock Radio.
10: Opravdu víme o všem. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Cranberry právě teďka mají svůj sen, ale z toho snu je potřeba se probudit, protože máme už 17 hodin a 39 minut a to znamená, že rokový odpoledne pomalu, ale jistě spěje ke svému konci.
1: My už se tady s váma teda loučíme, za chvilinku už nás tady vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co si od něj chcete nechat zahrát v příštích 2 hodinách a my se s váma uslyšíme samozřejmě zase klasicky zítra od 3 do 6.
0: Takže volejte, pište a my vás tady necháme ve společnosti kapel, jako jsou Linkin Park nebo Panoptikon nebo rodina záležitost Van Halen. Mějte se krásně a zítra zase čus.
2: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
6: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
5: Zadarmo?
7: Chcete zdivo za korunu? Ano, za korunu. Porfix rozdává palety na stavbu domu. Jen do půlky října. Více na porfix.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: slušnej rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio. Co se děje?
1: Na pátek 18. září pro vás máme hned několik tipů. V rámci Valečovského léta zahrajou v amfiteátru Valečov Dimitri a Doga. Pak se přesunem do kulturáku v Mladý Boleslavi, kde oslaví 12 let existence kapela Votazník s hostama Civilní obrana a East Clintwood. Rockový The Atavist si užijete v Davelském sálu v pivovaře. Klub Vagon pro vás má na programu v pátek Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a v sobotu Profesor. Sedmička na Strahově nachystala koncert hardcore punk metalových kapel Comfort a Dead Set Against. No a pokud máte rádi víno, tak si nenechte ujít největší pražské vinobraní v dechberoucím parku Grébovka. Koná se tuto sobotu 19. září od 13 do 20 hodin a samozřejmě bude na místě i muzika.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3, 72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr
2: CZ. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
6: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Vláda odložila rozhodnutí o možnosti očkování v lékárnách. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Pokud jde o očkování v lékárnách, to bylo dnes odloženo, proběhla poměrně velká debata, jsou tam některé připomínky, které se budu snažit nějakým způsobem vypořádat a uvidíme, jak to bude dál.
9: V minulé sezóně se proti chřipce nechalo naočkovat přes 825 tisíc lidí. Rezort zdravotnictví se snaží zájem podpořit. Kromě proškolených lékárníků měli mít možnost očkovat i všechny odbornosti lékařů. V Česku konečně začala houbařská sezóna. Lidé by ale měli dávat pozor na to, jaké houby si z lesa odnášejí. A nejen proto, aby se neotrávili, ale taky proto, aby nemuseli platit tučné pokuty. Některé houby se totiž sbírat nesmí, třeba hřiby královský nebo moravský. Ty jsou kriticky ohrožené. Pozor by pak houbaři měli dávat i na to, kde parkují. Některé aerolinky kvůli palivu omezují lety. Na vině jsou rostoucí ceny leteckého paliva. Ještě na konci června stál litr kerosinu na burze necelých 17 korun. V pátek už to ale bylo okolo 26 korun. Třeba irská společnost Ryanair už ohlásila, že odbaví o 2 miliony cestujících méně než v létě. Korunovační klenoty opět spatřily světlo světa. Na Pražském hradě se sešlo 7 klíčníků a otevřeli dveře korunní komory. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko budou od zítřka vystavené ve Vladislavském sále. Nejprve budou přístupné pro školy, od soboty pak i pro veřejnost. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
11: Rock Radio, počasí.
12: Děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jaká je předpověď Českého hydrometeorologického ústavu na zítřek, tedy na úterý. Mělo by být skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností a nejvyššími teplotami na 24 stupních. No a v tisíci metrech na horách čekejte stupňů 16.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
11: Rock Radio. Doprava.
12: Tak začneme na jedničku a 23. kilometrem na trase Praha, polsko-státní hranice, tam je porouchaný osobní auto, tak tam očekávejte zdržení. Potom se podíváme taky do Prahy na ulici Šumavskou, a tam nehoda dvou osobních aut, pozor na to. V ulici 28. října v obci Brodek u Přerova, okres Přerov, je neprůjezdná silnice. Je tam poškození způsobené živelnou událostí, je tam zatopený podjezd po silném dešti na místě hasiči, tak s tím počítejte. No a ještě se podíváme na Pražský okruh a 9.5. kilometr na trase Ruzině Modletice. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh díky nehodě dvou nákladňáků. No a na místě je samozřejmě policie České republiky. Tak buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na vzání.
12: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Doufám, že jste se měli stejně dobře o víkendu jako váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgy. S tímto vás vítám opět na palubě naší pirátské lodi Rock Rádio a rozjíždíme naši dvouhodinovou plavbu za muzikou, která se jmenuje Rock na přání. Celou jí šéfujete vy, jako vždycky. Volejte mi do kapitánské kajuty na 725-844-424, no a nebo mi pište na Messengera či do mailu. No a co si dáme úvodem? Úvodem si dáme 4-minutovku od Europe, která se jmenuje takticky Rock the Night. No a během tohohle času koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Johoooo!

0: OK, milí přátelé, Europáci tady rozsvítili noc, nebo večer, nebo podvečer, jak to vidíte, s peckou Rock the Night a my si půjdeme dát něco pod kotel hned na úvod. Psala tady Marcela Medová, zdravím a pozdravuji Jiří, prosím píseň o vtipného, pohodového, o pozitivního týpka, kterého mám moc ráda. Které ho moc ráda poslouchám a zrovna mi visí v práci jako měsíc září. Aha, kdo by to mohl být? Máš vyfocenýho manžela někde? A k nám posluchačů vysílá skvělou energii. Aha, tak to budu asi já. Říká si kapitán, je to na tobě, děkuju, PS, Axík, Bubla, se máčile k světu. Jasně, jo, ty jsi mi posílala, že máte doma toho axolotla. No to je výborný, tak potom, když tak Marcel pošle nějaký video, jak se tam kroutí a hýbe. Tak jo, tak když si máme dát něco pohodovýho, děkuji ti samozřejmě za poklonu a děkuji za to, že se ti moje práce líbí, tak si dáme píseň Pohodex od Krucipisk, co ty na to?
1: Rok na přání. Rock Radio.

samý. Místo, aby užívali každý den, honěj se jako pes za svým ocasem.

tak. A jedna prde na dvě židle, to je dost. Za smrtí je jejich hamižnost.

0: Tak to byl zázrak, nebo miracle, jak chcete, od Shinedown, a my budeme pokračovat dál. Volal mi Marcel, který by si dal Rammsteiny a Ausländer, moc by mu to udělalo pohodu, a říkal, že by to poslal mně a taky všem úplně na pohodičku, doma je spokojený, doma je to všechno v klidu. To rád slyším, přátelé, přeju všem, aby to tak měli. No a taky si přeju, abyste si přáli na telefonu, protože vás tady slušně válcuje parta z internetu, tak volejte 725844424, pokud nechcete psát na internety. Máte jedinečnou šanci, přátelé.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Sprachen lernen.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na Gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
5: Gap. Individual style for every generation.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládám,
6: ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým

0: přes Happy Sport.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
2: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
4: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Tak, tady to byli satanisté salonního typu Eagles a Hotel California a jedeme hned dál, všechno stihneme. Psala mi Kristýnka Burianová, ráda bych tam volume doprava pro všechny lidičky, co umí být v pohodě a díky za ně. PS obrázek si udělá každý sám, v dnešní době je to velice složité, držte se, proto prosím pana kapitána Jiřího o světový mír, tak to asi nedokážu zařídit, ale Seven Nation Army a White Stripes samozřejmě zařídit dokážu. Děkuju a miluju vás, pohodáci Týnuše. Tak děkujeme za pohodový vzkaz a pojďme si dát tuto kultovku z roku 2003.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
7: To je puch.
8: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
9: Ventilatory.cz.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Jsme Mercedes-Benz Trax a víme, že na cestě k udržitelné budoucnosti je třeba hledět i do zpětných zrcátek. Můžete k nám tak přivést vaše staré pneumatiky nebo automobilové baterie a my zajistíme jejich recyklaci či odbornou likvidaci, a to zcela zdarma. Pneumatiky a baterie od vás rádi odebereme třeba na naší pobočce v pražských Stodůlkách nebo u našich partnerů. www.mercedes-benz-trax.cz
12: Kapr, kapr, husa, husa!
13: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
14: Krůta, krůta, tchos!
13: Nech toho a pojď.
14: Tchos!
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
18: Vraňany nabízejí.
19: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
18: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: Kanadský romantik Bryan Adams a pecka Run to You. Přátelé, už pomalu běží pryč. Roman Cupl psal, ahoj, mohli bychom prosím zahrát Rok je slušná muzika od Marka Jandy. No jo, to jsme tady dlouho vlastně neměli. Pro tebe všemecnou pohodu, děkuju, Roman Cupl. Tak neděkuji, neděkuji, samozřejmě si to dáme, rádo se stane. A než to tady Mára rozjede, tak prosím vás, pište mi, samozřejmě do mailu či do messengeru, jak chcete, vaše návrhy na jazyk pro časové znamení dnešní, jak byste chtěli ohlásit hodinu 7. No a já vám návdavkem za to vlastně za odměnu a zahraju píseň na přání přednostně, takže sichr po 7. hodině. No a tady už je Mára Janda, Rok je slušná muzika.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tam stihnu něco na dva do té hodinky. A tak psal Honza Šifta, Zarec kapitánem, včera oslavil své 65. narozeniny, kytarista a zakladatel Megadeth, Dave Mustaine. Já vím. Poprosil bych tedy zahrát něco pěkného od nich. Hele, já myslím, že se nám sem vejde jejich klasika, kterou si vlastně přejete i nejvíc, když je hrajem zahrát, a to se jmenuje Symphony of Destruction a je z krásných let 90. Tak si tu symfonii pojďme poslechnout.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme tu za pár vteřin hodinu sedmou a ladíte správně vaše Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
0: Přátelé milí, já vám děkuji za návrhy pro vaše časové znamení, ale nesmí přicházet v 18.57. To už s tím nic nenaděláme, třeba Martino Kolářová. Výborný, výborný nápad, ale příště dříve, prosím. Ano? Tak, teď si dáme Bona Joviho s peckou She Don't Know Me a pak to bude asi na prvním volajícím, aby to bylo taky spravedlivý, tak kdo se dovolá jako první, tomu zahraju.

0: Tak jo, bývalý Kudrnáč, samozřejmě Bon Jovi a speckou Shadow No Me. My tady máme na telefonu našeho známého saunéra od Prachatic Milana. Čau.
1: A zdraví říku, ty kluku.
0: Dobrý večer. Hele, prosím tě, o Bon Jovim si ještě popovídáme, ale mě by zajímalo, co ty by si chtěl zahrát dneska.
1: No, bavili jsme se, veď, a přišla manželka. Mm. A manželka je krásná, když se směje, a víme oba dva, že má ráda písničku nebo skladbu za 4 koruny za startky.
0: Ano, ano. A on tam byl ještě, zaplacený účet nějaký v tom, ono to možná nebylo úplně za 4 koruny, ale tak zase v té době.
1: Tak to bylo za 10 korun do výsledky.
0: Ano, asi tak, by se to dalo, v roce 85, nebo kdy to vydali oni, tak asi jo. Proč se o tom bavíme, aby pochopili i posluchači, který třeba nás sladějí poprvé, tak Milan myslel píseň Dlažební kostka v podání kapely Brutus. Jak už jsem říkal mnohokrát, tuto píseň prodala chomutovská kapela plus naši kapele Brutus po jednom koncertě za zaplacený lístek a jedny snad startky navíc. A nebo jestli měl někdo pod kloboukem kamelky, to nevím už.
1: No, kamelky tam určitě nebyly, to už byly Ameriky a ty
0: stály
1: hodně peněz.
0: No, to je. No. Tak jo, tak si dáme tohle, prosím tě, jak jsi nastoupil do pracovního víkendu, nám pověz, takhle po víkendu. Do pracovního týdne, já už taky melu.
1: No. Drsně, kamaráde. Drsně. Šéf pro mě přijel, naložil mě do BMW, nadupanýho, odvez mě do Budějc k nákladňáku.
0: Aj, takhle a špatně se... to začalo, drsně, bavorákem si jel do práce, no to mi nerukaj. Ježiši, ještě nadupaným, no ne. Takovýhle zlo si zažil. Tak to je strašný. Hele, kamaráde, já tě lituju. Samozřejmě takovýhle věci nepřeju nikomu a pojďme si dát tu dlažební kostku. Mě hezký večer, čau.
1: Ty taky, Jiříku, díky, čau.
0: Ahoj. Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

Tak to byla dlažební kostka od Brutus. Milanovi jsem samozřejmě poslal číslo na svého psychoterapeuta, aby to nějak rozdejchal, protože to, co se mu stalo, je opravdu hrozný. Každopádně ještě mi tady psal Zdeněk Řízek, jestli si dáme nějaký trautumberky, že skládá s tátou uhlí. Samozřejmě dáme, Zdendo, abych na tebe nezapomněl potom, až tu písničku budu ohlašovat, tak samozřejmě i pro vás, ať vám jde práce od ruky. Teď si dáme POD, Afraid to Die, s Tatianou Šmajluk a pojedeme dál. Rock Radio.

0: Vynikající spolupráce od kapely POD a nebo Payable on Death, jak chcete, s Tatianou Šmajluk z Ginger, kde jakožto frontmanka odvádí skvělou práci a odvedla ji i tady v té písni. Posloucháte samozřejmě rozjetou druhou půlku vašeho roku na přání s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tak kdo nám volal dál? Volal nám Joska, který by si přál dánský volbeat a chtěl zahrát nějakou vypalovačku pro nás dva. A taky do Trutnova Káje se vzkazem Rodos je Rodos a Trauč je Trauč. Tak si to přeber, Kájo, tady máš pečku Heaven nor Hell. To je, myslím, slušná vypalovačka.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
5: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
4: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
5: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
4: A dětem přidáme helmu zdarma.
5: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
4: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
6: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
10: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
9: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
10: No, to by šlo.
9: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Troufám si říct, vážení námořníci, že po klasice od Green Day Boulevard of Broken Dreams by to chtělo v našem roku na přání zase nějakou češtinu. A co čert nechtěl, postaral se o to Petr, který by chtěl od Panoptika čertovskou píseň Bátory pro sousedku Janču a pro souseda Miloše a taky pro všechny, co se vracejí z Maďarska do Česka, ať dojedou hlavně v klidu. Tak jasně, o kapitáň Kelemeš, jídelesteš, eš je, útazášky van eneknek. Váš kapitán vám přeje příjemný poslech a příjemnou cestu, námořníci.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Napadlo mě skvělý spojení. Mohli by právě Škorpíci udělat koncert s Bonem Jovim. Protože Škorpíci v téhle písni zpívali We Build This House a Bon Jovi, náš bývalý kudrnáč, zase zpívá This House Is Not For Sale. Tak by to mohli dát dohromady a mohla by z toho vzniknout nějaká skvělá spolupráce s těma barákama. Já nevím, jestli by si měli dávat dohromady přímo stavební firmu nebo realitku, jestli by jim to fungovalo, ale to nechme bejt a pojďme si dát další češtinu. Psal mi tady, přátelé, Daniel Čermák. Ahoj, kapitáne, vešli by se tam někde Trautenberg. Na Valečově v pátek byli luxusní. Věřím, vešli. A Daniel by to poslal všem, co poslouchají a občas se na Valečově zastaví na nějaký koncert. Všem, co jste hladoví po muzice, posílám jednoho lunta.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Zadarmo?
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
8: A tomu říkáte hodně?
10: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
11: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Máte správně polazíno na Rock Radio a posloucháte právě probíhající druhou do finále mířící půly pořadu Rock na přání. Co si dáme po Queenech I Want to Break Free po týhle skvělý záležitosti z roku 1984? Dáme si Guano Apes. Aspoň tak si to přál tadyhle Filip Svoboda, který napsal: zdravím do Keuty, zahrál by si nám prosím Guano Apes You Can't Stop Me pro všechny posluchače a hlavně pro ty za kulatou lopatou a pro tebe samozřejmě taky. Díky, kápo. No tak já za chvilku taky budu kroutit tou kulatou věcí, až pojedu domů, tak budeme dávat všichni na sebe pozor, budeme se k sobě chovat samozřejmě s respektem a to si pište, že nás nikdo nezastaví potom. You can't stop me.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Vážení námořníci, a jsme zase u toho, je tu pomaličku, ale jistě konec našeho pořadu Rok na přání na Rock Rádiu. No a s čím se rozloučíme dneska? Já myslím, že po těch baby metal šílených Japoncích s peckou Megitsune, čili Lištička, by se nám krásně hodil nějaký industriálek, alespoň tak to viděli námořníci z mailu. Psal mi tady George maila: ahoj rokeři, prosíme o zahrání Nine Inch Nails a pecky The Hand That Feeds. Děkujeme, zdraví vás Sparta z Hvězdy, Teplice, Small Paris City. Máme vás rádi. Arik, my vás taky. Tak s písní The Hand That Feeds, do ruky, která tě živí, nekousej, to se říká. Tak s touhle písní se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. No a přeju vám všem krásný plodný večer a budu se na vás těšit zase zítra u Roku na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Peace!

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušnej stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Každé lidské konání se vyznačuje specifickými slovními spojeními. U motorkářů je tou nejznámější spojeninou kolama dolů. Druhé nejčastější spojení je věta, která se zvláště z jara objevuje na všech motorkářských fórech. Zní, nemá někdo na půjčení originální vejfuk na značku si doplňte dle potřeby. Tahle věta je většinou neklamné znamení, že majitel motocyklu musí na STKčko, kde by s nějakým laďákem rozhodně neprošel. Pokud dorazíte tento víkend 19. září na STKčko do Lednice, můžete být v klidu. Bude se tam totiž hlavně slavit 30 let od vzniku lednického STKčka a to už chce pořádné hosty. Mezi gratulanty budou patřit Adam a Patrik Pešlovic. Jejich show bude tentokrát okořeněna i speciálními triky na Harley. Že policisté nejsou jen tvrdáci, ale i slušné baletky, vás přesvědčí vystoupení jízdní jednotky policie České republiky. K vidění bude i dakarský speciál Adama Pešla nebo závodní automobil, slyšíte správně, automobil značky KTM českého týmu RTR Projects. A jak trnitá je cesta do vysněné seriálu MotoGP povypráví Viktor Čech. Vyzkoušet budete moci i své znalosti u Besipu nebo ožralý brejle u stánku městské policie. Tak přijďte tuto sobotu do Lednice na STK bez obav, že neprojdete. Tentokrát se totiž bude slavit. Program je pro všechny od 0 do 99 let. Startujeme 10 ráno.
0: Rock Radio Motokeci.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávaj, zatáčky, točí se svět, jsem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a půl.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Cashback.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Ne.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
3: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Ale to vám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
3: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let, tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak pánové, už toho mám dost.
3: Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupino. To by se museli jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino, jak předinfane tady chodíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.